novinky na Fresh Radio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: You probably thought you could fix me. Thought that all your love would turn my habits to history. That I would become a man who's honest and true. I tell the truth, I just didn't always tell it to you. But you don't really want me to change, right? Cause this is who I am. You took me back last time, so just do it again. We've been through too much to keep me on the outside. So just forgive me, baby.
6: Swallow your pride.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavník.

aby splním můj joint. Snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z varu do Prahy pak blava. To tu už zabila fakt fresh, chutila jako ananas.

Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Let's play football.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
7: Co na mě tak koukáš?

0: všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Tech Talk.
6: Tech Talk.
5: Tech Talk.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Tech Talk.
4: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni víže jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Máte rádi divadlo a humor?
1: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
0: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
1: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
0: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
1: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Víkend na chatě, stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
12: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: STR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. What are you waiting for?

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Tech Talk. Hezké ráno všem, posílám pozdravy ze studia Fresh Radio a jako každou sobotu i neděli se i tentokrát mezi 9 až 11 hodinou budeme věnovat technice. Jdeme na to za moment třeba o aplikaci Kalendář. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Tech Talk.
1: Frešáci, kalendář je pro spoustu lidí takové malé řídící centrum života. Práce, škola, doktor, trénink, rodina, volný čas, prostě člověk se v tom snaží hlavně nestratit. No a jeden z největších vyhledávačů světa teď po letech rozšiřuje možnosti barev u svých kalendářních událostí. Místo pár základních odstínů teďka nabídne mnohem širší paletu, takže se půjde lépe odlišit třeba od pracovních schůzek, třeba soukromých věcí, školy nebo sportu. No a sice dobře, znamená to, že je to taková menší maličkost, ale na první pohled díky ní poznáte, jestli vás čeká právě ta porada, zubař nebo konečně něco příjemnějšího. Novinka se má postupně objevit u všech uživatelů, takže pokud ještě teďka to nemáte probrouzdané, tak věřím, že je fajn se na to podívat co nejdříve už teďka.
0: Tech Talk, Tech Talk.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik, příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, vítěz

0: materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
2: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Létající vysílače, no se to dá jako říct úplně v pohodě, není to žádný problém, jeden z našich operátorů to vymyslel, no a zda je to praktické, k čemu to je, povíme si, buďte s Rešem.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Když se řekne mobilní vysílač, frešáci, no tak většina z vás si představí stožár někde na kopci nebo antény na střeše. No a jeden z našich operátorů ukazuje to, že vysílač může klidně létat. V Brdech si operátor vyzkoušel pokrytí mobilním signálem pomocí dvou dronů. Ty se ve vzduchu střídali, takže když je jeden potřeboval v podstatě nějakým způsobem uvolnit v rámci doplnění paliva nebo se vrátit, tak druhý ho samozřejmě nahradil. Výsledkem je taky možnost udržet právě spojení nepřetržitě a hlavně tam, kde signál běžně není. Větší smysl to má třeba při nějakých krizových situacích, například při povodních, požárech nebo jiných mimořádných událostech, a nebo třeba jak oni to zkoušeli právě v těch Brdech, a to při různých závodech. Takže využití je plná škála, tak držíme palce, ať se to vyladí úplně do 100% vylazení a bude to skvělé i třeba na vlaky, co říkáte, takhle helikoptéra nad vlakovým spojením, aspoň konečně by to bylo rychlejší. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Techtok.
1: Patříte mezi ty, co svůj stroj neaktualizují? No tak to je velká chyba. Poslouchejte Fresh a povíme si za chvíli víc.
0: Techtok.

0: Tech Talk.
1: Červnová aktualizace nejpoužívanějšího operačního systému opravuje 206 bezpečnostních chyb a zároveň přináší zrychlení systému. Jste s Freshem, dobrý den, no a ty nejdůležitější změny jsou tentokrát. Rychlejší spouštění aplikací, startu vyhledávání a oznámení, také lepší stabilita USB zařízení a doků, lepší výdrž baterie, možnost používat webkameru na více aplikací najednou a taky vylepšení Windows Hello, to znamená ověřování sami sebe, tak i správce úloh a vyhledávání. Takže pokud uvažujete o tom, zda do toho jít nebo ne, já bych teda neotálel.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Buď fresh. Fresh Radio CZ.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Tech Talk.
1: Poslední hodina Tech Talku tohoto týdne je před námi, přeji všem krásný den, no a my pokračujeme dále, budeme se věnovat třeba roamingu.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: TikTok. TikTok.
1: Roaming v Evropě už dneska bereme jako skoro samozřejmost. Přijedete do Chorvatska, Polska, Německa, Slovensko, no a mobil používáte skoro podobně jako u nás doma, jenže frešáci, jakmile vyjedete o kousek dál, což taky děláte často, no tak můžete mít účet za data celkem dosti tučný. No a Evropská komise teďka chce bezplatný roaming rozšířit do 6 zemí západního Balkánu a týkat by se to mohlo třeba Albánie, Bosna, Hercegoviny, Kosova, Černé hory, Severní Makedonie a taky Srbska. Pro nás by to bylo celkem zajímavé, skvělá změna. Albánie a Černá Hora jsou totiž čím dál tím více oblíbenější dovolenkové destinace. No a co se týká Srbska, taky Bosny, tak právě řada lidí míří autem od nás Česka obecně z Evropy právě přes tyhle ty transitní země. Bohužel letos v létě to ještě nejspíše nebude, to nestihnou, zatím jde hlavně o začátek jednání, ale je to i tak dobrá zpráva pro všechny, protože už to vypadá, že je to na spadnutí v dobrém slova smyslu. No a určitě nechcete stále hlídat data, kolik to má megabajtů, kolik za to zaplatím, když chci něco na WhatsAppu poslat. No, hold, je to hrozné, ale věříme, že se to právě vyřeší. Tech Talk.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní.

0: Tech Talk.
1: Už vás nebaví používat chytrou inteligenci, no a možná je na vás někdy až moc chytrá, ne taková úplně typická, no tak v Indii ti na to šli trošku jinak, podíváme se na to už za chvíli, jste na Fresh Rádiu.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte polary.cz.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Techtok. Umělá inteligence je dneska všude, na každém kroku, co se podíváte. To znamená, píše, kreslí, radí, plánuje, občas se taky tváří velice chytře, což má člověk chuť mu říci, ať už si dá pauzu. No a v Indii vznikl skvělý projekt, je to chatbot, který na to jde právě úplně obráceně. Jeho pointa je jednoduchá, prostě žádná umělá inteligence ve skutečnosti v žádném chatbotu neodpovídá. Na druhé straně sedí náhodní lidé, kteří se v podstatě za AI jenom vydávají. No a když se jí chcete zeptat, no tak potřebujete kredity a ty si vyděláte tím, že sami odpovídáte právě ostatním jako falešný chatbot. Je to tady trošku, nevím, jestli je to technická revoluce, to bych asi neřekl, ale v podstatě skvělá sociální hra. No a věřím, že je to i dobrá zábava, sám jsem se na to díval a strávil jsem nad tím skoro 20 minut. Je to zábavné, hrát si na AI, zkuste si to.
1: Techtok s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Třeba jsme se dneska na Tech Talku s Fresh Radiem dozvěděli, no tak malá rekapitulace právě. Teď eurozóna se rozšiřuje, no a možná už příští léto budeme volat v balkánských zemích za ceny jako u nás. V Indii mají chytré inteligence plné zuby, takže si vymysleli vlastní takovou sociální hru, kdy místo AI odpovídají normální lidé. Je to celkem zábava, tak si to určitě zkuste. Dále pokud neaktualizujete svůj počítač, no tak rada pro vás zní, měli byste, protože tam zase přibude spoustu vychytávek a taky skvělého zabezpečení. Takže tohle to bylo tento týden a myslím si, že to bude úplně skvěle i dále. Tech Talk.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio
1: CZ.
0: Tech Talk.
2: Tak jo, Tech Talk je za námi, přeji vám krásný zbytek víkendu, ať večer hlavně nebouří, protože hlásí to a uvidíme, jak to dopadne. No, uslyšíme se opět brzy, samozřejmě další víkend mezi 9. až 11. Takže ahoj, no a určitě leďte dále Fresh Radio, protože je to tady spousta a hlavně skvělých soutěží, které tady jsou vždycky od pondělí do pátku v ranní, potažmo odpolední show.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
4: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: No name, Pokáč, Jarek Nohavica, Noha.
2: To zvládne.
3: Výborně.
4: Rozťo,
2: pozor, dámy a pánové, Rozťa se dostane na Štěrkov na Open View.
4: Máš, čučíš, co?
2: Máš dva lístky, Rozťíku, tak koho vezmeš s tebou, co?
1: No já vezmu partnerku, ona se těší na No Name právě, takže to je jeden malý pocit, tak člověk jako nová, to je v hlavě.
4: No jo, vezme svoji sestru, čo? Tomáčko, kompletní.
1: Mějte se, ahoj, ahoj.
2: Ahoj. No a my děkujeme taky Matějovi, který donazl tady k nám za náma do studia.
4: Je to od 23. do 25. července právě Štěrkov na Open Music. Proč bychom si ze všech festivalů Maty, které jsou, měli vybrat právě vás, Štěrkovdu?
5: Jsme u vody, je to krásná pohodová atmosféra na pobřeží Hlučínského jezera a potom jsme festival, který má spoustu projektů, které jinde neuslyší. Ať už ten balkánský battle Janek Ledecký hraje letos na hodně místech, ale jenom u nás hraje s Janáčkou Filharmonií, Pokáč dětem, taky projekt, který vlastně nemusíš. Takže vemte svoje ratolesti, do 10 let to mají zdarma, takže proč ne?
4: Přesně tak,
5: a potom jsme festival, který vlastně vyhrál evropského Oscara.
2: Tleskáme! A moc se těšíme, dámy a pánové, frešáci, vidíme se v červenci, Štěrkov na Open Music, Matěj, velké díky. Best of

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: V roce 2010 trojice ze Švédska Swedish House Mafia debutovali oficiálně s hitem One, Your Name. Track fungoval skvěle i bez vokálu, ale verze s Pharrellem Williamsem udělala z téhle skladby naprosto virální globální hit. Byla to hymna, která odstartovala éru EDM dominance.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Marikou na Fresh Radio.
1: A pojďme ještě dneska do světa celebrity světových. Rodina Begemovcov opět ukázala, že si vie život užívat naplno. Slávný fotbalista momentálně tráví volné dny na španělském ostrove spolu skoro s celou rodinou. Podotýkám skoro. Největší pozornost však tradičně pútal právě David. Fotografie ho zachytili počas oddychu na luxusné jachte přibližně za 18 milionů libier, kde sa opaľoval bez trička, ukázal svoju vyšportovanú postavu a aj legendárne tetovania. No a je pravda, že aj po 40-ke, to pozor, a teraz som ubral, aj po 50-ke patrí David Beckham medzi mužov, ktorí okamžite pritiahnu pozornosť. A veľkú pozornosť si získala aj dcera Harper Beckham. Victoria prezradila, že tínežerka pracuje na vlastnej kozmetickej značke pre mladých ľudí. No, majú to dobre rozbehnuté vrhu, hej?
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
8: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, tedy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
4: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
3: Kontaktujte pulari.cz.
5: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Jo, já vím, že to už je vtipné, tady ty historky už kolují Ostravou, já a auta. Nicméně já jsem si vzala do tramvajky a vždycky velmi ráda poslouchám hudbu, víš, muziku, konečně jako ano, ano. Tu, co já chci, mám na to prostor a čas, takže jsem si vzala svoje sluchátka, krabičku, jo?
2: Ano,
1: a teď dívej,
2: vidím,
1: dívej,
2: no.
1: Dívej.
2: Aha, ona je prázdná.
1: Ona je prázdná. Ale děcka, kde jsou ty sluchátka? Já nevím.
2: To asi nesou jablečné sluchátka, že jo?
1: Toto je JBL-ko.
2: Aha, dobrý, no. Tak protože kdyby to byly jablečné sluchátka, tak bys je mohla v aplikaci najít.
1: Jo,
2: víš?
1: To jde, jo.
2: No.
1: No vidíš, tak tam ještě nejsem teda. Tam ještě nejsem, ani nevím, že to jde. A no,
2: doporučuji koupit si sluchátka.
1: Ne, oni nikdy jablečné. Budou. Já si... Marečku, tyhle jsou zatím fakt dobré a funkční, takže já zase asi úplně
2: no, ale zase nemáš té aplikaci, víš? Takže,
1: no to nemám,
2: když
1: ale
2: je ztratíš, tak je nenajdeš.
1: O to větší je to dobrodružství. Já tak jako troufám si tvrdit, že budu v nějaké kapse. Doufám, že nevyprané. Best of Fresh.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Alešův old school. Alešův old school.
5: Britský zpěvák a skladatel a taky lamač dívčích srdcí George Michael, bývalý člen duetu Wham, má na svém kontě tolik hitů, kolem 50 singlů plus 5 alb, no celkem asi 80 milionů prodaných nosičů, že vlastně nevím, který si dneska pustíme. I když ten z 90. který Freedom mám asi nejraději i po letech. Jen škoda, že místo dělání muziky se tolik let soudil, nemluvě o jeho předčasném skonu.
4: Alešův old school.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale rostomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
0: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Když se to počuráš, tak jakoby ve své podstatě v uvozovkách to dezinfikuješ.
2: No dobře, tak teď se píše, kdysi se to říkalo, ale asi to byl jenom mýtus, protože podle toho, co čtu, se může takhle, moč může uvolnit další jed z žhavých buněk.
1: Aha.
2: A stav naopak zhoršit, ne zlepšit.
1: No tak to pozor, aha, no tak to jo, no tak ne, tak tím pádem, když ne počůrat, tak přichází poslední varianta, co byste s tím mohli dělat?
2: Schánět, jak bys to vyřešil?
1: Já bych to požahané místo...
2: Nevím, co to je...
1: Schladil.
2: No ale čím?
1: Ledovou vodou, nebo ledem přímo.
2: Dobře, tak máš to opláchnout slanou vodou.
1: Aha.
2: Nikdy nepoužívej vodu sladkou.
1: Oh.
2: Odstraňte případné zbytky chapadel.
1: Ježišmaré, to zní tak odporně.
2: Oškrábejte je tupou stranou nože, anebo platební kartou. Vytáhnu splavek, rozumíš, obojí.
1: Jasně, mm-hmm.
2: A neutralizuj jed. Ideálně, když kůži poliješ otcem. Otcem, promiň.
1: Otcem?
2: Ne,
1: teda,
2: otcem.
1: Tak, a jsme u toho čurání opět. Best of Fresh.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
4: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Letní rande. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Fresh Radio.
6: Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď Fresh.
1: Fresh.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě.

0: minut po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Drajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Německý housový producent Phil Falder debutoval se skladbou Miami Pop v roce 2001. Tehdy ho inspirovala atmosféra floridských klubů během jeho amerického turné. Track dali dohromady společně s kamarády u moře, když skládali melodie během nekonečné několika týdenní párty. Miami Pop se stalo hymnou Phila Faldera. Bojím se, že jedinou.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Posloucháš Fresh Radio.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
3: Kontaktujte polary.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: No, super.
4: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dneska máme na Freši hosta, u kterého by člověk mohl zůstat jenom u jedné nálepky. Plastický chirurg. Jenže pan doktor Otakar Lucák je mnohem širší příběh.
2: Vybudoval vlastní kliniku, roky pracoval s lidmi, s jejich očekáváním, vzhledem i sebevědomím a pak udělal velké životní rozhodnutí. Kliniku prodal, získal více svobody a pustil se do dalších projektů.
1: A jeden z nich je opravdu výjimečný. Společně s manželkou se snaží vrátit život zámku v Dolní Lutyni. Takže dneska to nebude jenom o medicíně, ale taky o odvaze, podnikání, svobodě a o tom, proč si někdo místo klidu vezme na záda další velký sen. Otakare, vítejte, sejdeme se na Freši.
3: Já vás zdravím a zdravím samozřejmě i posluchače.
2: A my jsme se domluvili, že se budeme tykat, takže občas může zaznít pane doktore, občas Otakare.
1: A já jsem vyknul, a ty jsi vyknul. Teď si to přepnu.
2: Takže Otakare, když se na tebe člověk podívá zvenku, vidí plastického chirurga, podnikatele, muzikanta, sportovce a teď i člověka, který zachraňuje zámek. Která z těch rolí je ti dnes nejbližší?
3: Víceméně plastická chirurgie je něco, co vlastně potkalo celý můj život. Já jsem se kdysi na gymnáziu rozhodoval, kam půjdu, a bylo to někde mezi architekturou a medicínou. Biologii mě vždycky bavila. Architektura mě táhla hodně, takže to jsem byl takový jakoby někde na půl, ale tehdy v těch letech ještě před revolucí víceméně ten tlak na to rodičů, aby měli v rodině lékaře, tak ten tehdy převládl. Ale viditelně jsem si tu architekturu našel, protože jsem si vlastně našel v té medicíně, v plastické estetické chirurgii.
1: Ty jsi člověk, který mohl po letech práce trochu zvolnit, ale podle všeho jsi spíš přidal další kapitolu do toho svého pracovního i osobního života. Máš sobě potřebu dělat pořád něco nového, stavět, budovat, posouvat se?
3: Přesně tak to je. Můj bracha nedávno řekl, že asi umřu v botech, takže kliniku jsem vybudoval, vlastně jsem ji vedl 20 let tady v Ostravě. Myslím, že patřila mezi takové nejznámější kliniky vůbec, a nejenom v Ostravsku. A když jsem se potom rozhodoval, co potom dál, kam to rozšiřovat, tak jsem se rozhodl, že vlastně mám pauzu. A udělal jsem jedno z takových rozhodnutí, které opravdu není pro podnikatele jednoduché. Když to podnikání jede, točí se, tak ono z toho vyletět prostě je fakt složité. Jak se to, nevím, jestli to můžu říct do rádia, jak se to koule. A více mě jsem udělal to, že jsem tu kliniku prodal. Prodal jsem ji zhruba po 20 letech. A v té době jsem si dokonce dovolil jednu naprostý luxus, tak jsem si dal vlastně 2 roky pauzy, že jsem vůbec vlastně nešel na pacienta a neoperoval jsem.
2: 2 roky prázdnin.
1: 2 roky prázdnin, a to byl seriál, že?
3: To nebyly 2 roky prázdnin, protože my jsme v tom výčtu zapomněli ještě na jednu věc, do kterých jsem se pustil a nakonec dopadla úspěšně. Pustil jsem se do IT, založil jsem IT firmu, protože mi vadilo ve zdravotnictví, že nám chybí rezervační systémy. Vymyslel jsem si systém, jak by to vlastně mělo fungovat, ten správný rezervační systém. Vytvořili jsme automaticky mobilní aplikaci a všechno. No a ten rezervační systém se jmenuje Rezervatik. To možná mnozí budou znát, protože to byl ten celostátní rezervační systém na očkování, testování. Takže ten můj startup...
1: Lesklo mi to hlavou.
3: Ten můj startup vlastně prošel jako konec z malé startupu velmi úspěšný a celonárodní.
1: No, je pro tebe dneska jednodušší řez skalpelem, obrazně řečeno možná, nebo udělat jako velké životní rozhodnutí? Je pro tebe rozhodnutí malé, velké, snadné, anebo si to sebou neseš dlouhodobě a řešíš
3: každý
1: to?
3: Každý řez je těžký, protože každý řez, byť se jedná o takzvaně jednoduchou operaci, žádná operace není jednoduchá, ten řez už nevrátíte zpátky. Vzhledem k tomu, že vlastně v té chirurgii vlastně pracuji už 30 let, tak už já už dopředu ty řezy vidím a dá se říct, že svým způsobem, v chirurgii se to říct nedá, jsem si částečně jistý, ale udělat zásadní životní rozhodnutí, někam odbočit, když něco je zavedené. My lidi jsme všeobecně strašně pohodlní a jedeme v nějakých prostě zavedených schématech, které se snažíme dodržovat, protože jakákoliv změna je těžká. Spadnete z toho stromu, spadnete ze zhora dolů, musíte se hrabat znova nahoru. Ten startup například byl to jasným důkazem, kde jsme se hrabali opravdu, když jsme byli na korunu, na dřeň, vypadlo to, že to nedopadne. A musím říct, že pro ten život je to strašně očistné. Zase se hrabat nahoru, prostě získávat tu energii, a to je něco, co mě strašně pohání.
2: Otakare, takže stručně poprosíme teď o vyjádření. Když se řekne o tobě, že jsi úspěšný člověk, tak co to pro tebe dnes znamená? Peníze, čas, svoboda, smysl nebo možnost dělat věci po svém? Co by to mohlo být?
3: Svoboda pro mě nejvíc je, že když se otočím zpátky anebo se podívám do zrcadla, tak prostě vím, že jsem dělal věci vždy, pokud to jenom trošku bylo možné správně, že se nemusím vlastně nikdy stydět za své rozhodnutí, to je asi pro mě největší memento.
1: Říká Otakar Lucák v pořadu Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Doktor Otakar Lucák je dnes naším hostem. Sejdeme se na Freši, ale pozor, to doktor, to může být zavádějící, protože my se bavíme o zámku v Dolní Lutyni, o zpívání, o startupu, no však poslouchejte i dále.
2: Otakare, ty jsi vybudoval a vedl úspěšnou soukromou kliniku. To není jenom medicína, je to tým, provoz, finance, pacienti, reputace, odpovědnost. Co pro tebe podnikání ve zdravotnictví znamená a co tě naučilo? Je tam něco, co je jako takového tvrdého?
3: Zdravotnictví je specifický obor a z toho specifického oboru, kdy to je vlastně zdravotnictví je podnikání jako každé jiné, no se to nahlas neříká, ale je to opravdu obor jako každý jiný s podnikáním. Problém je, že při podnikání všeobecně máte produkt, který prodáváte, stanovujete si nějakou jeho cenu, buď sám, nebo ji určuje trh a vlastně vám nikdo vlastně neříká, za kolik to máte prodat. Když to zdravotnictví je složité v tom, že vlastně vy máte produkt, snažíte se ho prodat, ale vlastně nedostanete zaplaceno, protože prostě ten diktát finanční a zdravotních pojišťoven je prostě složitý.
2: Ty jsi řekl jednu zajímavou věc, že zdravotnictví je podnikání jako každé jiné, ale myslím si, že tady jako vznikají dva takové rozpory. Ten svět nás, obyčejných lidí, kteří to vlastně tak jako nevnímáme a zároveň dneska do zdravotnictví pronikají čím dál tím větší společnosti, skupiny, které skupují velké, nebo tvoří velké zdravotnické konglomeráty. Tak možná ten náš pohled jako pacientů je v tom jiný, pokřivený nebo špatný?
3: Já si myslím, že pacienta by se tyto věci dotýkat vlastně neměly. Bohužel medicína pokročila tak strašně daleko, že dneska vlastně umíme vylečit věci, o kterých jsme si to ještě nedávno vůbec nemysleli. A je to strašně drahý proces. A jak je to nastavené minimálně v Evropě a v České republice, tak vlastně zachraňujeme vlastně pacienty, kteří by ještě před pár desítkami let vlastně zachráněni být nemohli. A to strašně zatěžuje zdravotní pojišťovnu. Je to takto nastaveno, je to nejenom vlastně občanská záležitost, ale je to politická otázka, kdy a vlastně kam se to zdravotnictví má směřovat, když máme omezený jako budget peněz a co vlastně všechno jsme schopni to zdravotnictví dát a podniknout, protože ten pítel, vlastně, který vlastně to zdravotnictví potřebuje, je obrovský a nezměrný.
1: Takže ty teď pracuješ trošku jinak než dřív. Na webu jsem se díval, že je tam taková formulka Free Plastic Surgeon, jestli to říkám správně. Tak co to je? Je to nějaká teď větší svoboda v práci a možná více rozhoduješ o tom, co budeš dělat a co ne?
3: Já jsem dělal ve státních špitálech, dělal jsem i vedoucí funkce a odešel jsem vlastně ze špitálu ne kvůli biznisu jako takovému, že jsem se vlastně začal věnovat té estetické části plastické chirurgie, která je zase trošku ještě mimo, protože tu si vlastně platí pacienti a já prakticky 30 let vlastně funguji bez zdravotních pojišťoven, takže to je taky svůj tlak, ale odešel jsem hlavně proto, že já jsem tvůrčí člověk a já jsem potřeboval mít prostě prostor. A měnily se podmínky v rámci toho, že nastupovali zdravotní pojišťovny, měl jsem nějaké vize, řešil jsem to s vedením nemocnice, ale ten prostor mi tam vlastně nebyl a tyto věci řeším třeba po pracovní době a to bylo otázka, že bych sem chtěl objíždět lékaře, pediatry, že jsme opadli ruštěpy a podobně, takže jsem si vlastně nakonec našel tu cestu, kdy já potřebuji rozhodovat sám za sebe a to je asi to, co mě jakoby opravdu posouvá dopředu.
2: Mě vždycky zajímalo a jsem rád, že dneska mám tu možnost zeptat se takového odborníka, jako seš ty, co je v plastické nebo estetické medicíně nejtěžší? Je to ten samotný zákrok, anebo zjistit, co pacient ve skutečnosti chce?
3: My musíme říct v krátkosti, teďka, plastická chirurgie je obrovský prostě obor. To, že tam z toho vyčnívá estetická část prsa a podobně, to je nějakých pár procent toho celého. Do plastické chirurgie patří popáleniny, operace rukou, transplantace, prostě to všechno dneska, nádory různé, roštěpové vady, vrozené vady, je to nádherný obor, já jsem si to prošel všechny ty lety. Takže, když se budeme bavit jenom o té části, o té estetické, tak je to takové, tam my strašně musíme zvážit jednu věc a to je vlastně, jestli ten pacient to legálně potřebuje. Protože ty představy jsou různé. Vezmu extrémy. Rozeklaný jazyk, uši do špičky, jako netopíři. Jo, ale můžeme jít úplně k normálním, odstálým uším. Jo? Čili my musíme si strašně dobře zvolit pacienta, protože plastický chirurg je tak slavný, jak si umí vybrat pacienta. Vybere-li si špatnou diagnozu a špatně smýšlejícího pacienta, ten výsledek nikdy nebude dobrý a nebudou spokojené ani jedna, ani druhá strana.
1: Říká doktor Otakar Lucák, který je naším hostem v Sejdeme se na Freši, a za okamžik přijde takový zvláštní zlom. Člověk, který roky pracuje, teď jsme to slyšeli, s přesností na milimetry, se najednou pustí do místa, kde je všechno obrovské, těžké, rozbité a nejisté. Do zámku v Dolní Lutyni. Za chvilku pokračujeme.
0: Sejdeme se na Freši.

4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy,

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Třetí blok pořadu Sejdeme se na Freši se ponese v duchu romantiky. Podíváme se na zámek, konkrétně na zámek v Dolní Lutyni. Jdeme na to?
2: Ano, jdeme na to. Doktor Otakar Lucák teď změní oblečení za montérky, vezme si lopatu do ruky, protože když se řekne, koupil jsem zámek, tak to zní fakt skoro pohádkově. Ale u tebe to podle všeho začalo spíš montérkami, odpadem, střechou a spoustou práce. Jaký byl první moment, kdy jsi řekl, ano, do tohohle jdu?
3: Já jsem na začátku pořadu říkal, že jsem vlastně byl někde na rozmezí architektura a medicína. Že jsem si té medicíně našel vlastně tu architekturu. Já jsem vždycky jsem podvědomě toužil mít prostě takový nějakou tvrzičku, nějaký hrádek, něco z kamene. Více mě, když jsem stavil dům, tak byl plný kamene, takže tak to nějak bylo. Ta touha tam někde byla, ale to je taková jak touha, jako že chci se dostat na měsíc, to jsou touhy, které se nestávají. Nebudu rozpitovat shodu okolností, víceméně jednoho krásného dne. V dubnu před 2 lety, v 11 hodin dopoledne, kamarád realiťák volá, hele, tady něco na prodej, tak jsme tam jeli, to bylo v dubnu před 2 lety, v 11 hodin. Vyšel jsem do té ruiny, kam jsme se mohli dostat, bylo to rozpadlé, bez elektřiky, bez vody, bez oken. Po domovci, jak si to bude představit, díra ve střeše, jak by tam projel tyrák, díval jsem se tou dírou na tu Dolní Lutyň, svítilo sluníčko. Ten samý den, tu samou sobotu, v 18 hodin jsme podepisovali kupní smlouvu.
1: No, na to jsem právě se chtěl zeptat, protože já jsem to četl v nějakém rozhovoru. Znamená to, že jsi v rozhodování a v biznise střelec?
3: Já jsem narozením Kozoroch, nejsem střelec.
1: To máme stejné.
3: Já si všechno dopředu rozmýšlím. Samozřejmě první, s kým jsme to probrali, byla moje žena, bez toho by to samozřejmě nefungovalo. A tam se odehrálo prostě to všechno, ten můj život, protože vždycky jsem si to přál. Je to sice zámek, není to teda ten kámen, ale je to historie a já tím, že jsem vlastně provázaný do té historie jako velmi silně emočně, tak prostě něco takového nechat spadnout prostě vůbec nepřipadlo v úvahu, protože v té době vlastně my jsme se prakticky do týdne dověděli, že obec v té době už jednala o výjimutí z památkového fondu, což by znamenalo totální likvidaci a ten zámek byl nebyl. Nemluvím o tom, že už jeden se ztratil, vlastně renesanční, který byl součástí v roce 1985.
1: Mně to přijde, jako kdyby to bylo takové jako životní poslání, že někdo by mohl říct, že když má člověk peníze, koupí si zámek, ale když vás majitele zámku potom poslouchám, tak mi to právě přijde jako životní poslání a že je zatím něco mnohem víc, než jenom to, že ukážu svůj status.
3: Radek to řekl úplně správně na začátku, že koupit si zámek, ale to zní strašně asi tak, jako že mám strašně velké peníze. Ne, žádné takové velké peníze obvykle člověk nemá. Bavíme se, že jenom na tu záchranu, na tu prvotní záchranu té jedné části se bavíme se o nějakém rozmezí 73 milionů korun. I kdybych je teoreticky měl, tak nedává smysl do toho ty peníze dávat. Je tam ten cíl jednoznačný, prostě udělat kolem toho komunitu, nechat ten zámek spadnout za každou cenu, byť mám už přece jenom nějaké roky a už jsem jakoby i s tím nějak, jakoby, neříkám, že smířen, ale vím to, že prostě hold ten zámek třeba dostaví někdo jiný, ale už to, že se to stalo, že ten zámek nespadl, že 2 roky jsme ho zakonzervovali, že vyčistili, že se tam dějou akce, tam chodí děti, na Halloween tam přišlo na Bozín 1300 lidí, jo, takže ten zámek žije a když tam se ty lidi touhlají kolem té 250 té lípy, tak není nic víc, co by to srdce potěšilo.
2: To by mě zajímalo, jak je těžké přesvědčit ty lidi, nebo jak bylo těžké přesvědčit ty lidi, že to není jenom nějaký soukromý rozmar nějakého pana doktora, který si tady koupil zámek, ale že z toho opravdu vznikne něco pro všechny.
3: Já tím, že podnikám strašně dlouho a ve různých oborech a tím, že vlastně celý život komunikuji s lidmi, s pacienty, tak mám už vlastně takovou tu podnikatelskou šablonu zajetou. To znamená nejdřív nějaká značka, ověřit tu značku, udělat sociální sítě, webové stránky, oslovit ty lidi, vysvětlovat. První možná 3-4 měsíce tam bylo pár takových útoků, nějaké, kdo to zase koupil, proč to koupil a zase takové nějaké věci, to se utnulo. Dneska je kolem zámku obrovská komunita. Chodí chodí nejenom lidé z Dolní Lutyně, chodí vedení obce, i na brigády přijdou, i pan starosta, chodí skauti. Udělala se kolem toho obrovská komunita a to je něco, co tomu dává obrovskou sílu a ten zámek normálně tam stojí. Já to vidím úplně husí kůži, kdyby to posluchači viděli, tak normálně to ví, jak on žije ten zámek, jak on prostě se zase rozkvetl.
1: Zámek žije na tobě, je vidět, že tím žiješ. Když si teda podepsal smlouvu a opadla ta prvotní euforie, co následovalo? Bylo to nadšení anebo možná trošku zděšení ze stavu a z té práce, která bude následovat?
3: Já mám to z usíku, že euforie je furt tady. Ne, jednoznačně je to nadšení tam je, bez toho by to prostě nešlo. No a navíc jako zase díky rodičům mě opravovali taky nějaké staré kdysi barabizny, jako vlastně nějaké rekreační chalupy kdysi a vím, že se dá opravdu opravit všechno, je to otázka času a samozřejmě je to otázka financí.
2: Říká Otakar Lucák, my budeme pokračovat za chvíli a dáme řeč i na muziku, sport a možná nějaký životní optimismus a chuť, protože to je inspirace pro nás všechny. Poslouchejte, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jaká je tvoje představa, až se podaří zámek plně dostat do kondice? Co na zámku bude probíhat?
2: Celé to směřuje k tomu, že by zámek měl být komunitní centrum, což jsou už stano. My jsme vlastně, dobře víme, že zámek, který chátrá 100 let, tak se nedá vlastně dostat a opravit během 2 let, to je naprosto jasné. Proto jsme to úplně otočili a všechny teda zvu, jak teda vás samozřejmě, tak všechny posluchače, kteří jsou z okolí nebo přijedou na zámek Dolní Lutiny, přijďte se podívat. Je to ruina, opadavají stěny, opadavají omítky, jsou díry do střechy, ale jsou tam obrazy, které jsme získali z Blešáku, je tam navezený nábytek, když jsme vyvezli ten bordel. Máme tam papírové sochy z jiného zámku, které jsou udělané z papíru, jsou dobové, či jsou to šlechtici a podobně, a jsou z tvrdého papíru a volebních lístků. Jsou tam udělané takové jak vlastně jakoby okruhy, které vlastně jsou dominantní, a přestože to tak vypadá, nevymalované, opadané, ruinovité, tak musím říct, že většina těch posluchačů říká, hele, nejlepší by bylo, kdyby to tak zůstalo.
3: No a teď by mě zajímalo, protože ty jsi i rocker. A koncerty tam nějaké taky určitě budou, nebo už tam byla nějaká hvězdná sestava. A já nevím, jak čtete tu kapelu. To je Half Rock?
2: Půl rok.
3: Mě to nenapadlo.
2: Půl rok, protože jsme náš první koncert měli po půl roce a protože nikdy ten rok nebudeme hrát tak dobře, jak bychom měli, protože jsme všichni amatéři, ale hrajeme se s nadšením.
3: Tak to je jenom napsáno 1/2, jo, rok, ano. Tak já jsem tam hledal nějakou jako Pythagorovu větu, dobře. Takže ty si říkáš, že nejsi úplně rocker, ale přesto zpíváš v rockové kapele. Co ti dává muzika? Je tam nějaký oddych od té medicíny a od toho stresu obecně?
2: Je, v každém případě. To pro mě znamená i zámek mezi námi, protože jsme se bavili o tom, že vyměním bílé oblečení za monterky, a to tak přesně je, vezmu sekačku. Tím, že jsem chirurg, tak a s otcem jsme vybudovali lecos, tak umím řezat, vrtat, dávat, udělat omítky, okna, takže to mě strašně baví, protože to mě strašně se odpočine. A ta kapela, máme úžasné kamarády, jsme spolu 14 let a mezi námi sedíme ve fabriku a náš druhý koncert, když jsme měli jenom 10 písniček a strašně, tak jsme hráli tady ve fabriku a bylo tady 350 lidí.
1: A kdy bude první koncert půl roku na zámku, nebo už proběhl?
2: První koncert už proběhl před 2 lety, to bylo hned 3 měsíce poté, co jsme ho vlastně koupili. A děláme to souběžně vlastně s Dolnolutinským dnem a vždycky to bývá 3. sobotu srpnu, letos to bude 22., takže už tam budeme hrát po 3. Takže když by nás někdo chtěl vidět, chtěl by vidět zámek a chtěl by, abych ho zámkem provedl, nebo abychom ho provedli, tak samozřejmě kdykoliv i mimo tento termín stačí se ozvat.
3: Takže zůstaneme ještě u zámku. Kde by si chtěl, aby zámek byl za 5 let?
2: Za 5 let je reálná doba na to, aby se ten zámek dal zrekonstruovat. Takže byl bych rád, kdyby byl zrekonstruovaný.
1: Napadá mě, máš ještě nějaké, jak se lidově říká, guilty pleasure, nějaký takový jako tajný sen, který by si chtěl zrealizovat, ale zároveň se toho trošku bojíš se to říct veřejně a tady máš ten prostor, protože tady to nikdo neuslyší. Jaký by to byl?
2: Je pravda, že zaprvé moje žena, moje mamka říkají, že mi vyoperovali hambu, když jsem se narodil, protože jinak bych nemohl stát a zpívat, protože neumím dobře zpívat. A asi ty sny, které mi letí hlavou, a pokud prostě přijde ten čas, protože kruhy se vždycky protínají, to přichází v nějakých kruzích, tak se snažím je plnit a zaklepu, daří se mi to a zatím jsem teďka ve fázi, kdy ty sny si plním, takže další sen teďka nemám, ale neříkám, že nepřijde.
3: No nás poslouchají posluchači Fresh Rádia, taky na podcastových aplikacích Spotify, YouTube, tak teď všichni ti lidi, ta množina lidí nás teď jako vnímá a říká si, tak já bych si chtěl nechat poradit od takového vizionáře, jaký je Otakar Lucák. Co by si vzkázal těmto lidem, kteří mají svůj velký nápad, ale bojí se začít?
2: To je těžká rada.
3: Ze sebe možná, protože ten nápad je to, že když něco vidíš a opravdu tě to uhrane, vys Dolní Lutyně a pohled na Dolní Lutyně a ten zámek, takže hned do toho jdeš, tak rozhodnout se okamžitě nebo nad tím dlouho přemýšlet a říkat si, ještě počkám.
2: Rozhodovat se okamžitě může být zbrklé rozhodnutí. Tam jde o to, že ta touha musí být natolik silná, abyste byli připraveni překonat všechny překážky. My jako kozorohové to máme tak nastavené. Prostě nám, pro nás žádná hora není k nepřilezení. Prostě vždycky najdeme tu cestičku, byť to je na jedno kopítko, aby jsme prošli. Takže ta víra v to, že to chcete udělat, že to je váš sen, ale musíte věřit, že tam dojdete. Protože ta cesta je plná zásadních odporů, nebezpečí, protikladů a tak dále a těch šťastných chvíl je málo. Z těch se člověk musí těšit, ale člověk fakt musí vydržet, musí jít za tím cílem a nesmí se vzdát, to je asi základ.
3: No tak to mluvíte teda, ty mluvíš za Jirku, protože ano. Vy jste dva ano. Kozorohové dneska a já jsem vodnář, jo, takže já jsem tady úplně mimo v tuto chvíli. A my tady máme taky kolegyni Otakare, a to je vodnářka. Jo, to je pěkný. No tak,
1: to je taková kombina, to je partička.
3: To je parta. Dva vodnáři, dva kozorohové.
1: Já jsem to chtěl uzavřít tak, že pokud chcete být úspěšní, buďte kozorozy. To je takový poslání dnešního Sejdeme se na Freši.
2: No, to je trošku zlehčující. Ne, buďte opravdu plní víry a věřte ve své sny. A když v ně budete věřit a budete věřit v to, že opravdu to zvládnete, tak to je ten cíl, že se člověk dostane až opravdu do toho cíle.
1: No ale hlavně to dělejte, protože ty jsi příklad toho, že máš nějaký sen, ale umíš to přetavit do praxe. A to možná je to důležitější, než mít ten sen.
2: Zvenku to vypadá jednoduše, ale je si třeba říct, že to je strašná dřina, strašná spousta času, prostě stojí to strašně moc sil, ale to, že to se to stane, to je ten optimus na tom konci, tak to je to jediné, to světlo na konci tunelu, které vlastně vás k tomu může dovést až.
3: Moc pěkná tečka za dnešním povídáním. Ještě bychom měli dalších asi 50 otázek. Necháme si na příště. Doktor Otakar Lucák, nevím, co všechno ještě bych měl říct dál, jestli je to kastelán, muzikant, sportovec, ale prostě byl naším hostem. Otakare, děkujeme.
2: Já vám děkuji za pozvání, moc si toho vážím, zdravím vás, zdravím všechny posluchače a pokud budete mít zájem, tak kdykoliv rád zase přijdu.
1: Těšíme se.
0: Sejdeme se na Freši. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
11: Máte rádi divadlo a humor?
12: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
11: uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
12: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
11: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
12: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
13: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Čekuj Fresh Radio CZ.
5: Fresh Radio.
6: All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Je to tady, takový krásný klavírek nám dneska dohrál. 17 hodin nějaké drobné k tomu, 15. červen roku 2026 a startuje hitparáda, která se jmenuje...
1: Ecstasy Music Chart a 15.6. tehdy a pondělí, pokud posloucháte právě premiéru.
0: Je to tak.
1: Jinak 21.6. bude repríza v neděli a to bude taky první letní den.
0: A my začínáme dneska obrovským přiznáním, jo, jako seš pro?
1: Jo, tak se přiznej, no, tak většinou chodím v neděli se přiznávat, ale můžu dneska i v pondělí.
0: No tak ty budeš i v neděli, že jo, když to bude při repríze, jo. My jsme totiž takhle přišli do studia a říkáme si, hele jo, svítí tady aktualizace, tak to zapnem, jo, a si to stihneme, že jo, dáme tam nějaký track, zahrajou nám tady, co si dáme, Neil, dáme si Coldplay, tak jsme si je dali. A zatím to jako nevypadá, že by ten počítač byl tak jako s námi souznění, ale dobrá zpráva je, že právě teď se nám rozjel, jo, a tady takhle naklikám naše heslo.
1: No.
0: Heslo je tam.
1: Ty 6 hvězdiček, to každý propálí, čo?
0: Tak neblbni, jako nemůžeš to zase říct takhle rovnou, jo. A já můžu takhle jako s poklidem říci, že když zmáčknu... Ne, ještě jednou to musím zmáčknout, čověče. Tak ještě jednou to zmáčknu, šup. A... Ecstasy Music Chart. A je to úspěšné, jsme tady, šup.
1: Jo, to jsem zvědavej. Jinak já jsem ti jako doporučoval, nedělej to teď, jako, nebude ti to stačit.
0: Kdy to mám dělat?
1: Jako prostě, operační jako, systém sice čas odhadl, ale nedal to přesně. Jakoby.
0: Nedal to úplně přesně a nám to nevadí, jelikož a protože jsme šikovní kluci. A můžeme s hrdostí říci, že na 20. pozici pro termín vydání 15. června roku 2026 jsou...
1: Diplo společně s Cameron Whitcomb.
0: Would you still love me? Jako, budeš mě stále milovat?
1: Tak to nikdy nevíš, jako nechci slibovat dopředu.
0: Já řeknu počítači tady tomu našemu, že ho budu stále milovat, protože nás trošku podržel. Mimochodem můžete taky čeknout naše sociální sítě, když jsme si před 3 minutami z tohohle stavu dělali ještě legraci. Před 2 minutami už to nebylo tak vtipné. Před minutou se nám lehce svírali půlky a právě teď nás olil studený pot, protože jsme se rozjeli tak, jak se máme rozjet. A je tady 20. Místo!

0: Ondro, já když... si... No. Promiň, že jsem to doskočil, já vždycky si říkám, když slyším tu písničku, že jak to, že to je Diplo?
1: Ale naprosto mi čteš myšlenky, protože já když slyším Diplo, tak si vzpomenu na track Kmo, kde to byla taková řežba, ale je to prostě styl, který aktuálně vládne, řekl bych, americkému tanečnímu světu, prostě je tam to country.
0: To tak
1: on
0: zní,
1: před takovými, kolika, 7-8 lety s tím začal, onen zesnulý, že jo, Avicii. A teď se k tomu tak nějak všichni vracejí. Obrovský hudební boom zažívá Afrohouse, že jo. Hugel třeba, jak jsme se minulý týden dozvěděli, že se správně čte, tak Hugel je aktuálně asi nejvirálnější vůbec track ze všech parties na světě. Ale za mě to je teda jako lepší než ten country house třeba, jo, takhle bych to nazval.
0: Afro určitě, jako za nás, nemůžeme říct, pozor, podle mě country je na celém světě velmi oblíbený, jako hudební styl.
1: Dechovka taky, já nehrajem to. Harry Styles, Aperture, která to je kapela, ty to vždycky víš, já to nevím zase.
0: Z které vzniknul?
1: Pochází,
0: One Direction.
1: One Direction, jo.
0: Ale už příště už ti to jako nenapovíme.
1: Mi to nemusíš napovídat, stačí, když to úplně na pohodu řekneš. Máme ho na 19, taky už se tady drží nějaký ten pátek a je to mistr převleků, mistr kontroverze, že jo, a asi i dobrý zpěvák.

jedenáctka za námi, Harry Style a jeho single Aperture. Řekl bych, že jedna z nejdelších skladeb, tak jakoby vůbec, co tady kdy v extázi nabízíme. No a takový klídek. Já toho Harryho úplně jakoby neberu jakoby do té taneční muziky, protože za mě je to teď ta jeho deska taková hodně umělecká, ale prostě nemůžeme mu upřít ten jeho úspěch a ty jeho vyprodané koncerty a samozřejmě i ty faninky, které on vlastně nazbíral díky právě účasti v kapele One Direction. No a já už se přesunu na osmnáctku, protože tam je samozřejmě naše oblíbená irská zpěvačka Jazzy, a společně s Angličanem, DJem a producentem Rossim mají teď na 18 připravený jejich velký hit High on Me. A já myslím, že k tomuto singlu už jsme si řekli toho tolik, že nezbývá, než si ho teď už jenom užívat.

tenhle jsem single na 18. místě Rossi společně se zpěvačkou Jazzy High On Me. No a prostě tenhle single běží jako švýcarské hodinky. Vždycky, když hraje, musím si pořádně prošlápnout kolena. A teda musím říct, že teď dneska mi trošku zabolelo, ale nevadí. Vždycky rádi si tohleto. Tenhle ten počin hudební zařadíme zpět do naší parády, takže tentokrát 18. A na 17. už máme takovou multi, je to herečka, je to zpěvačka a pochází z Ameriky. Taky se velmi brzo v útlém věku stala globální hvězdou Ameriky, protože tuším, že vystupovala někde na takovém tom dětském Disney kanále a tam ji to vystřelilo. Mluvím o Olivii Rodrigo a u nás v parádě má dneska na 17. single Drop Dead.

0: počkej, mám, jo, mám hlas, ale já se teď špatně slyším, dal jsi mi pořádný výkon, dobře. Olivia Rodrigo.
1: Zpívánka se vším všude.
0: Se vším všude. A to je taky takový jakoby ten americký pop, určitě jakoby čistokrevný.
1: Souhlasím se vším všude, podepsal bych se pod to vlastní krví.
0: A radši ne, aby to nebyly jako pořádné z toho.
1: Jako texaský masakr motorovou.
0: No, no, no.
1: Tak to stříkalo všemi směry.
0: Jako, žádná zabíjačka, až není, víš, jako bys to. No, nevadí.
1: Tak to si pořádně zaspívali a co byla teda poenta, jakože jsi to chtěl jako tomu americkému popu navnadit.
0: No já jsem před vstupem, nebo před touhle skladbou říkal, že jde o...
1: Já vím, takovou... já slyšel, jsem tady z toho.
0: No, ale říkal jsem, že jde o tu americkou herečku, která se proslavila hlavně díky Disney Channelu.
1: Je to herečka.
0: A drží tu americkou jakoby vlnu, no prostě.
1: Jo, jak ona se jmenovala ta herečka?
0: Teda.
1: Herečka.
0: Ivanka?
1: Ilonka.
0: Nebo Ivanka.
1: Jak ona se jmenovala? Irenka!
0: Irenka! Irenka! Víš, ani jeden, tři.
1: Ej, bošu. To je varování. Pnau featuring The Warning a Tu Corazón. Your heart. Tak se jmenuje...
0: To je srdce něco.
1: Corazón. Tu Corazón siempre.
2: Místo 16.
1: Tak tady je máme.

0: souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Beatem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
8: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
7: Kontaktujte pulari.cz.
9: Letní rande, stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Místo 15.

0: Extáze Music Chart.
1: Znala jsem to a znala jsem tě. O tom zpívala Taylor Swift, jedna z nejpopulárnějších, možná vůbec nejpopulárnější zpěvačka současnosti. Hold, Madonna už má své ty nejlepší jako za sebou. No, taktně řečeno. Možná no, netaktně, ale je to tak.
2: Já jsem teď začal, prosím tě, Ondro, přemýšlet, že si asi zajdu koupit harmoniku nějakou.
1: Je to prostě takový aktuální trend té popové music, ale víš jak, no, už to tak prostě je. Ale my rozhodně party zastavovat nebudeme.
2: Ne,
1: don't
2: stop the party.
1: Never stop the party.
2: Jo, never stop, takže nikdy nebudeme.
1: Nikdy, jako nebo navždy. Jo. No, tak to říká Antoine.
0: Místo 14.

0: Never stop the party, prostě my party zastavovat nikdy nebudeme, alespoň se o to pokusíme, že jo, s libem nikdy neurazíš.
1: To by totiž byla škoda přece.
0: To by byla obrovská škoda a třeba by toho byla škoda, kdyby i takový Sony Fodera z D.O.D. nehráli, že jo.
1: No to by byla velká škoda, protože to je můj takový favorite song teď poslední 2-3 měsíce. A dokonce jsem to minule zmiňoval, tak už je to tady, 12.6. vyšlo Sony Foderovi celé nové album a prakticky co píseň, to nějaký host, protože víme, že je DJ, takže on toho moc nenaspívá a má tam samozřejmě tyhle ty...
0: Jako D.O.D., Poppy Best Comp.
1: Jo, má tam myslím, že Jazzy, myslím Clementine Douglas na dvou songách, no mám to už jako z 3/4 poslechnuté.
0: Taková bestovka jako prostě.
1: Už se blížím do konce, má to 18 tracků a je to hodně dobrý. Doporučuji.
0: Takhle nějak to zní. Think About Us.

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Best Come Think About Us. Track, co nás baví a stále nás neomrzel. Že?
1: A já hlavně nevím, jak se mohlo stát, že to bylo 13. místo. Já bych to jako dal 1-2.
0: Ale rozumíš, u nás mezi jedničkou a dvacítkou může být třeba 1-2 tracky týdně rozdíl v zahrání.
1: Tenhle song už má nějaký ten datum a je zase zpět vyparádě a já jsem měl radost.
0: Myslíš si, že někdy zrovna přivítáme taky tohohle Sonyho Foderu nebo D.O.D.ho Poppy Best Compa na Beats for Love?
1: Ale já teď přemýšlím, jestli Sony už tady nebyl, člověče.
0: Jo, Sony už tady byl.
1: No, že jo. Ale D.O.D. asi ne a musím se přiznat, když jsem tenhle song teda slyšel někdy z jara poprvé, tak samozřejmě D.O.D. ho znám jakoby v těch textech, v tom, ale musel jsem si dát pár jeho setíku, jako jak on teď jako aktivně hraje a je to dobrý, doporučuji.
0: No, víš, proč o tom mluvím, jako tak Beats for Love se nám blíží a
1: je to blízko,
0: jsme,
1: no?
0: Tady metropolitní rádio, které má rádo popovou i taneční elektronickou hudbu, tak nebyli bychom to my, abychom neudělali speciální dny z Beats for Love tady u nás. No a můžeme avizovat, a to velmi rádi, že dva následující pátky se budou věnovat právě tomuto festivalu, to znamená 19. a 26. bude celý den věnován hlavně elektronické hudbě a taky soutěžím o lístky na Beats for Love.
1: Takže i schéma, jo, hudební přitvrdíme.
0: No, můžeme trošku to jako načechrat, jak se říká, nebudem to nějak přehánět, ale poenta bude ta, že oba ty pátky budeme mít hosty v ranním vysílání živě po 8. hodině a v odpoledním vysílání vždycky zprostředkovaně, pravděpodobně telefonicky. A právě v těchto dvou blocích, čili v ranním vysílání s Honzíkem a s Monikou.
1: To si musíte přistat.
0: Bon appetitu. Po 8. se bude soutěžit dva lupeny a u Michaely s Markem, čili v rychlé rotě, se bude taky soutěžit. A mě už tak jako napadají otázky, jo. Třeba.
1: Ale tak jak bych to, jakoby, jako máš jednu takovou věc, jak by to mohlo vypadat? Jakoby, jo?
0: No tak třeba otázka, že jo, hlavním tahačem, lákadlem letošního festivalu bude, no třeba...
1: Asi Calvin Harris.
0: Přesně tak. No a taková otázka by byla jako na snadě, který den se narodil Calvin Harris, máte toleranci 3 dny?
1: Tak to bych řekl, že ve středu. Neměl jsem to říct?
0: Měl jsi to říct, ale mě tady neodpustilo něco, jako co se mělo stát a dostalo se to.
1: A. Tak. Kung! Kungs!
0: No, tak jsi to trefil, no.
1: Jo, tu středu, že?
0: Jo, myslíš, že ten for vyšel, to posluchači pochopili?
1: Ej,

0: Galaxy. Galaxie, no. Tak mi se to líbí ten track taky, tak jak ty jsi podupával a pospívával.
1: Já teď jenom přemýšlím, jestli to
0: vlastně... Sonyho Fodery.
1: Není to remake té naší...
0: Galaxie přání, ne, no, to už jsme tady
1: ona
0: jednou...
1: Ona už to taky remakela, ale...
0: No, to byl Nekonečný příběh, že jo. No. Never Ending Story.
1: A teď si to jako, víš, jako říkal, ty krásu, tak to je song.
0: Ne,
1: jako?
0: Ale to už jsme o tom, tady hovořili.
1: Asi jo.
0: Asi určitě.
1: A jako bylo to takové, no, kosmický, jako ten zvuk, jako mezi hvězda.
0: Jestli to nebude láska!
2: Místo 11.
0: To bylo taky v nějaké české pohádce, jestli to nebude láska, to bylo Uhlíř, nebo něco takového. No, možná to bylo úplně jinak. Ale ty,
1: no. To nevadí, ale pamatujem to oba.
0: Jo, je to tak. Stejně tak Zerp a Rita Ora si pamatujou Uhlíře a Svěráka, to je úplně jasné. If it's not love. Dělání, všechny smutky zahání, to je ono, ne?

0: Je to tak, jedenáctka je za námi, if it's not love. No a jako, podívej.
1: Byla krásná plážová romantika taková. No.
0: Tak nádherná, nádherná romantika a víš co, jako, my jsme tady polemizovali, jo, počkej. To jo, ale to je jako nátěr tohleto, protože jsme si říkali, jestli to nebude láska, jestli to ten svěrák nějak s uhlířem. Tomáš, si to pamatuju dobře, jestli to nebude láska. Princové jsou na draka! Tak tam se ten zrp s tou rytou orou, jo? Viděl jsi tu pohádku? Princové jsou na draka, pamatuješ?
1: Jo, jo.
0: Čenského, jako mladého kluka. A tu nejslavnější, večky, jako
1: schválně. A to přijde takové jako hodně rocková verze, no?
0: Jo, jo, oni to hrajou normálně takhle jako na koncertech, jo? Ale tady ti najdu tu zásadní, jo? Jako když jsme teda u toho vzpomínání, jo? Tak počkej, tak tuhle tu, jo.
1: Když máš...
0: Počkej, ne, nekažím to.
2: Když máš srdce zjihne, když máš potíže...
0: Ale z toho by si mladí měli vzít jako příklad.
1: Ale oni samozřejmě u toho stavili nějakou tu zeď.
0: No jasně,
1: vajíčka. Ale dívej, jaká byla pohodička, to tempíčko.
0: No, ale ta zeď něco vydržela, chápeš?
1: A víš, co teď musí, jakou muziku musí pouštět takový tesaři a stavbaři? Takový
0: Drami?
1: Ten hardstyle takový, no, aby to stihli.
0: Počkej, a teď, prosím vás, generace Z, není myšleno telefony, poslouchejte všichni právě teď. Ne, počkej, to ještě není refrém, jo?
2: Když máš srdce,
0: za chvilku, jo?
2: Když máš potíže, tak dej si hlubci.
0: Pačkej, nech je.

0: není tím myšleno videa, jo, rozumíte? Ani Instagram, ani Facebook, ani TikTok. No nic, no, přehodíme to a za chvíli jdeme na novinky.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhali.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: strach nezažiješ. Těšit se můžeš na robotického psa, tank Leopard 2, biatlonovou střelnici, gyroskop se simulací přetížení i spoustu dalších technologických atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Extáze Music Chart. Novinky.

0: Kdo by to byl býval, řekl, že se nám tihleti chlapci vrátí v plné polní.
1: Dokonce Dejle, plné, a samozřejmě teď už jsem v plném počtu.
0: Dejle, máš tu čest představit kapelu, kterou znají všichni, kteří jsou našich let a možná i ti mladší.
1: No a možná teď i díky novému singlu, i ti úplně nejmladší. Tuším kluci z Floridy.
0: Kteří se nazývají
1: Backstreet Boys.
0: Track Bottle Up, vydaný v roce 2026. Nevím, myslíš si, že to myslí vážně s tím, že by nejeli jenom nějaké reinkarnované turné, ale že by jako regulárně udělali celé nové album?
1: No, tak pravděpodobně to jejich, jak si říkal, loňské turné Millennium 2.0 se asi tak hodně povedlo, protože...
0: Že bude Millennium 3.0?
1: Že si řekli, že to ještě má možná cenu i v jejich věku udělat zase nějakou novou popovou muziku.
0: Aby z toho nebyla nějaká nehoda, nějaký crash, že jo. To by mohla být totiž volně navázaná novinka číslo 2 pro tento týden, protože Bad Lab byla jednička Backstreet Boys a dvojkou mezi novinkami jsou Pnau a Malej Zan. By se jako Malej, ne jako Malej, ale ono se tak jako čte, no.
1: Malý, možná česky Malý Zan.
0: Nebo vylízán. Někdo má vylízáno v hlavě, že jo? Někdo v pekáči. Jako... Yeah! Ale ne, no tak já jsem to nemyslel takhle, no. Tak, no.
1: Asi králíka se zelím. No, dobře.

0: Stále posloucháte další vydání hitparády Extáze Music Chart s datem 15. června, tady posloucháte-li premiérově. A můžete si být jistí, že opravdu tohle to není předtočeno, protože někdy z nás vyjede něco, ani nevíme co. Ale teď je úplně jisté, že z nás vyjede to, kdo je na 10. místě. Dejle, nechávám to na tobě, protože ty jsi takový jako rychlý chlapec. Jak v čem, no?
1: Jak říkáš, tak jsou tam Fastboy. Mm-hmm. No a oni mají překrásný život, tvrdí teda.
0: Beautiful, jo, říkáš?
1: Beautiful life.
0: It's a beautiful life. To zase byl někdo jiný úplně.
2: Místo 10.

0: Zpátky v bodovaném pořadí hitparády Extaz Music Chart jsme začali takovým rychlým chlapcem, který si žije nádherný život a možná třeba mezi nádherné činnosti, nádherného života zrychleného chlapce může patřit i plavání.
1: Určitě, plavání je velmi příjemná věc, taková, tak bych řekl trošku, jak se tomu říká, že si rehabilitační, pozor.
0: No, nebo to taky může být jako teďka ke konci školního roku dost problém. Třeba když plaveš v matice, nebo tak.
1: Já myslel vodu, no tak teď už je podle mě rozhodnuto stejně, takže to už je.
0: Už si doplaval, už se to prostě.
1: To už spíš víš, že jsi dostal záchranný kruh a dáš si to znovu možná.
0: Ale proč o tom mluvíme? No. Protože na devíce jsou BTS a track Swim a k tomu mě snad napadá ještě jediná věc.
1: Že jsou kluci z Koreje, no, jako jižní.
0: Ne, duté sudy nepotopíš. Místo deváté.

0: Když jsme tak u toho, Dejle, nakousli jsme to vysvědčení, ty máš už dítka školu povinná?
1: Jedno končí vlastně první třídu, neskutečně to uteklo a tak jsem, jako samozřejmě očekávám jedničku, To je první třídě jenom jedna, myslím.
0: Jenom jedna známka.
1: I když teď si nejsem jistý.
0: Ne, to bylo na pololetí.
1: Na pololetí a potom budou možná rozhozené.
0: Ale potře, jako tak zjišťuj, ne, jak to máš. A co kdyby byla nějaká dvojka?
1: Tak já myslím, že nebude, ale v pohodě. Ne.
0: Já myslím, že nebude, ale v pohodě.
1: Jestli bude mít dvojku, tak mu zabavím na celý týden asi kopačák, protože musím furt chodit s ním.
0: Spíš telefon, ne, zabav.
1: To nemá ještě moc. Jako
0: ještě nemá? No. Tak to nemáš rozmazlené děti.
1: Jako tak samozřejmě, jako někdy mají dovolené chvilku na tabletu nebo tak, ale spíš jako já mu spíš kopačák zakážu, protože to je furt, teďko jdeme si ven zakopat.
0: Buď rád za takové dítě, buď rád.
1: Protože on samozřejmě teď jakoby je jakoby náruživý fotbalista, za což jsem samozřejmě rád, ale on má trénink třikrát týdně a ještě musí mít ráno s ním kopat. Že nechce, musí tam jít se mnou a musíme jít na branku, víš? A on mi střílí ty penalty.
0: Ty máš ten jazyk až potom, že?
1: No, do hlavy, do břicha, rozumíš,
0: no? A pak se musíš pracovat, že?
1: Takže ne, takže myslím si, že dobrý, no. Každopádně ještě kluci z BTS, Korejci, Jižní Korejci, nevím, jestli teď jsou oblíbení v České republice po tom, co nás vykličkovali.
0: No, zásadně nejsou oblíbení, vlastně. Zásadně nejsou oblíbení v té severní Koreji.
1: To ne, ale teď ani u fotbalových fanundů, no.
0: Tak jako, to se dalo čekat. Ale so One Republic v našich očích, ve tvých očích, in your eyes. V našich očích jsou prostě na 8. místě.

0: One Republic, toho jednoho člena jsme tady měli dneska, už jo? No, tak nevadí, no. Jdeme dál.
1: Já jsem si teď asi... Jsi skříp jako vedení, teď jsem to nedal.
0: Sedl jsi na ně, ano, no, sedl jsi po pusinci. Jako... Ale One Republic In Your Eyes, to byla prostě a jednoduše osmička, neboli osmé místo hitparády. A teď jdeme na jednoho psa a jednoho líného Johna.
1: Ano, ostrého psa s...
0: S tupým lilem.
1: Počkejte, mě vypadlo, odkud vlastně, on je taky z toho.
0: Z Ameriky, to je jasné.
1: Z Floridy, Miami, myslím, ale původem Kubánec, tuším.
0: Jakub, jo, původem. No. Pitbull Jakub společně s Lil Johnem a skladba, která my tady vidíme Satana, ale on je to Satalana.

0: Satalana.
1: Jako, je to prostě široko světový ten Mr. Worldwide. No,
0: je to Mr. Worldwide, je to zase taková ta typická huláka novina jeho.
1: Ale prostě to asi vládne světu, no, ten španělský rytmus, nebo jihoamerický.
0: Teď jsem si jako představil, jako dneska mi to jde, ty dokážeš si představit španělského rytmuse? Jak zpívá Juanky Zlatokopky?
1: Tak rytmus je trošku ze Španělska možná, ne?
0: No, spíš z přívozu, ale to...
2: Místo šesté!
1: Ondro, a tohle je příjemná věcička.
0: Four to the Floor, Offenbach a Star Sailor.

0: Hele, Dale, jak tomu dodělám trošku subwoofer, můžu? Teď to všem dunělo víc, jak to chápeš.
1: Extáze Music Chart!
2: Ondro, kdyby teď viděli posluchači, kde ty jsi ten mikrofon měl jako takhle u břicha, a to byl vufík teda, člověče.
0: Ne, to bylo u zadku.
2: Ale já jsem si říkal, to asi nebude, to nebude vhodný, to ne, řeknu u břicha, ty to ne, propálíš, no. Tak u břicha z druhé strany.
0: Jo, u toho.
2: Trošku níž.
0: Výstupu, ne u vstupu, ale
2: výstupu. Ano, u výstupu, no.
0: Ne u komínu.
2: Ne u toho, u kontrole jakosti, ale u výstupu. Na, jako už to jede z linky.
0: Ale ještě, že reprákama se nešíří smrát, no. Ne, já jsem dneska fakt nic neviděl, my jsme jenom tak jako...
2: Ne, a každopádně ti ubereme dávky, to víme, no, tak nevadí, na polovičku zkusíme.
0: Dobře, tak já už budu solidní, zase kecám a dám takovou nápovědu, kdo je na pátém místě. Můžu to zkusit?
2: No, zkus.
3: Hello, Maddie.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
10: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech afterparty s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Místo čtvrté.
14: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: To byla černá prda, co?
1: To jo, ale já bych se samozřejmě chtěl vrátit ještě k pátému místu, které bylo před reklamním breakem. Ty jsi tady jakoby chtěl poradit posluchačům o jako interpreta des. A ještě přidám, že to byly Italové.
2: Tady Medúza.
1: A šlo o Medúzu, no. Společně s Rany, což je holandská zpěvačka.
0: A track se jmenoval Silence, taky Tichučko.
1: Tichučko, tak Tichučko. Můžeme být rádi, že něco hrálo.
0: No a teď tady byla černá prda. Black Prada dress.
1: Černá, možná podprdná, ne? Spíš jako.
0: No tak černá podprda, když je pořádně naplněná, to vypadá dobře, ne?
1: No, ale tak někdy ty podprsenky, počkej, ale někdy jsou ty podprsenky stejné jako chipsy.
0: Jo,
1: taky kupuješ
0: tady
1: velký sáč.
0: No? My tady mluvíme o podprsenkách a já se dívám teďka na dva zadky. Jako, jo, a to proto, že Roman Chmiel už si s kolegou chystá svoje vinily a ne, ta černá podprsenka je lepší.
1: Nemůže se trefit do...
0: Do díry?
1: Ano. No, ty to řekl. No, ale ještě jsem chtěl k té černé podprdě říct, jako říkáš, no, jakoby, no. Když je naplněná. No. To máš jako ale s těma chipsama. Taky kupuješ obrovský balík chipsů a když ho rozbalíš, co ti tam zbyde?
0: Tak zase jako obojí to má taky něco společného. Když jsou Vánoce, tak si to můžeš nechat zvětšit, doplnit.
3: Místo třetí!
0: A teď nevím, pro koho je to dárek.
1: A?
0: Ale pro nás je tady teďka ten nejexkluzivnější dárek aktuálně v hitparádě.
1: Hugo společně
0: s Ultranate.
1: Ultranate a Moving to the Sun.
0: Tenhle track si troufám říci, právě líbí i našemu kolegovi Romanu Chmielovi, který už se aktivně chystá na vinyl mix a my už do toho nebudeme kecat, protože za mě největší pecka posledních 3, 4, možná 5, možná 7, možná 10 let v house music.

0: Dámy a přátelé, když už Roman Chmiel řekne, že mastering téhle skladby je povedený, to už je co říct. Extáze Music Chart. A taky se to stalo, my rozhodně nekecáme, to je normálně senzace plná lásky, že jo, Dejle? Řekni ano!
1: Ano, narazíš na dvojku dnešní Extáze Music Chart a tam je paní Madonna.
0: Já tady narazím do mikrofonu zatím, ale jako dobrý.
1: A to by už dochází materiál. Začínáš mít ten abstáček.
0: Abstáček. Hele, za chvilku si zase nabiju baterky, protože jak už vidím, tady za námi, pokud posloucháte pondělí live, tak se chystá gramofonová show. Vidím tady přenosky, vidím tady lihový čistič, vidím tady Romana. Romane, ten líh si jako cvakneš, anebo ne, si on... vyčistíš jako přenosky?
1: No první vyčistí přenosky a pak ho
0: pak to,
1: do...
0: pak
1: no,
0: to
1: je taková štamplka jenom. No,
2: přesně tak, jak vidím tu náladu dneska, tak je to skvělé.
0: Tady je úplně love sensation, protože Madonna si vzala na paškal název Robin S, i když to s tím trackem nemá ale vůbec nic společného. Ale je to takové veselé a hravé, tak nám zavolej. Místo

0: Dejle, já už jsem na to dneska přišel.
1: Kam jsi přišel?
0: No na to jsem přišel.
1: Na to, no.
0: Ono, jak se dělala ta aktualizace,
1: no.
0: Tak u mě asi přeskočilo něco o jeden řádek vedle, víš? Že?
1: Maximálně jiskra jakoby ze zdroje, to tak vypadá. Ale tak jo, no, tak dneska si prostě...
0: Veselý a hravý, tak nám zavolej, no.
1: Dneska si prostě vypil jakoby džbánek s tím...
0: Komu to jo, komu?
1: No, teď mi to vypadlo, s hnojivem na kytky, no.
0: To bych tu asi jako nebyl, ale kamaráde. To bych si tak lehl a...
1: To je jen takový maličký, takový ten... To pozbuze, ale pozor, vedlejší účinek, rostou z toho vlasy. Jo, tak se můžeš těšit.
0: Tak dej
1: těšit.
0: Mi ze tří kýble.
1: Vidíš to, to mi to vidělo.
0: Dobrá tedy, začali jsme 20, jako vždy končíme jedničkou, 3 novinky jsme taky zvládli.
1: Ano, zvládli jsme.
0: A stejně z toho budou smutné dívky.
1: No tak budou z toho smutné dívky, ale je to vlastně aktuální nový single z mistra DJů a producentu Davida Getty.
0: Mimochodem v minulém týdnu to bylo, měl koncert zase po roce na Stade de France. Hmm. Nechutně vyprodáno, nevím, jestli to dokonce nebylo dvakrát nebo třikrát. Třikrát. Takže Stade de France, krásný stadion, může se pochlubit, že tam loni zvučil Edge. No, a tak jako, jo, no, tak víš co, stačí být nejlepší DJ na světě, alespoň co se týká popularity, a takhle se vyprodáš třikrát, já nevím, 70 tisíc lidí.
1: A nemáš tušení, jestli tam zahrál živě tenhle song společně s BB Rexou?
0: No jasně, měl tam Bebe.
1: Bebe,
0: no, říkají prý Bebe.
1: No. Bebečko, protože ráno. Se tady dávají jako ty oplátky, víš, jo. Češi říkají Bebe.
2: No, říkaj, to je stejně napsané, jak na těch oplátkách.
0: No, tak jako už tak někdy bývá, že jo.
1: A měla
0: my
1: by to být
0: BB. Sad Girls!
3: Místo

0: Vysklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Mašinérie.

0: Mašinérie!
1: Hezké nedělní odpoledne, 17 hodin 11 minut a neděle 21. června, to znamená, že před námi je další mašinérie tady u nás na Freši. Rozhodl jsem se, protože ať chceme nebo nechceme, ale víceméně si myslím, že chceme, blíží se nám dovolená, budeme cestovat, tak jsem si řekl, tu dnešní mašinérii budu věnovat cestování, dovoleným odpočinkům a podobně. No abych na to nebyl sám, tak jsem si pozval, myslím si, že opravdu jako odbornici na slovo zlatou, která cestování rozumí. Dana Trembačová, spolumajitelka cestovní kanceláře CK Duha Tour. Dani, pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům Radia Fresh.
1: Dani, my se známe, jsme to počítali 33 let, takže pro mě to je velkou poctou, že jste tady ve studiu, že si můžeme povídat o cestování, protože nebylo tomu tak kdysi. Vy jste vlastně měli, co si pamatuju, restauraci, váš manžel Zdeněk Trembač mě vlastně zaměstnával jako DJ v 90. letech. Jak jste se dostali k tomu, že nakonec to je cestování?
2: No máte pravdu, my jsme dlouhou dobu, manžel asi někteří pamětníci vědí, že se zabývá v podstatě v profesi disc jockeye.
1: Do dneška vlastně hraje.
2: Do dneška hraje, správně. A pak jsme nějakou dobu provozovali restauraci, ale už v podstatě v době, kdy jsme ještě v dávných dobách působili v kultuře oba dva, tak jsme jezdili na rekreační střediska ROH tenkrát, kde jsme fungovali, tak jako někteří, kteří sledují filmy Homolka Tobolka, kdy pan Hrzán tam pracoval jako kulturní referent, takže takto jsme začínali, aby nás kulturní dům využil v těch letních měsících. No a následně potom po revoluci jsme se nechali najmout ještě cestovními kancelářemi a působili jsme jako delegáti v Itálii, v Řecku, ve Španělsku. A to nás potom dovedlo pomaličku na tu myšlenku založit si vlastní cestovní kancelář.
1: Já si vzpomínám ten film Trhala fialky dynamitem. Oni vlastně taky chtěli podnikat a pořád nevěděli v čem a nakonec se napadlo, že budou dělat cestovní kancelář a teď jako zvažovali, kde pořídit autobus a kam vlastně jezdit. Tak byly ty vaše začátky taky tak jako těžké a vlastně v těch devadesátkách nebo ten přelom 2000 a dál, to nebylo úplně jako jednoduché podnikat, protože někdo měl peníze, někdo neměl, bylo to jako složité sehnat třeba dopravní prostředky, možná se využívala nějaká firma, která pro vás jezdila. Jak to bylo těžké?
2: Takhle, je to o tom, o čem jsem mluvila. My, když jsme si založili naši cestovní kancelář, tak jsme vlastně nazbírali zkušenosti v jiných cestovních kancelářích. Takže člověk svým způsobem okouká, jak ta mašinerie celá kolem tady tohle turismu a vůbec organizace cestovní kanceláře. Takže my jsme si nazbírali ty zkušenosti vlastně někde jinde a nešli jsme do toho úplně bezhlavě, že ano, hurá, teď si založíme cestovku a prostě vyzkouší Trhala fialky, jestli to klapne nebo ne. Takže my jsme v té době už měli kontakty na dopravce, měli jsme kontakty už i na některé ubytovatele. Tím, že jsme jezdili po světě, pravdou je, že jsme nikdy v Chorvatsku nepracovali a dokonce jsme nikdy ani v původní nebo v bývalé Jugoslávii nikdy nebyli, protože nás bohužel nechtěli pustit, tak možná právě ten nahoře mě teď už daruje 27. sezonu právě, kdy jsem v Chorvatsku a oblíbila jsem si tu destinaci. Takže ty začátky nebyly až tak těžké. Samozřejmě to obnáší spolu administrativu, znalost zákonů a tak to prostě nějak šlo.
1: Vy se zaměřujete, vy jste specialisté na Chorvatsko, takže dneska si budeme o Chorvatsku povídat. Jak se tam dostaneme, jak se tam žije, jak strávit dovolenou, aby byla příjemná. Zkusíme, jestli se nám to podaří, zavolat i manželovi Zdenkovi, který je momentálně v Chorvatsku a zeptat se ho třeba, jak to tam dneska vypadá. Poslouchejte nás v Mašinérii na Fresh Radio. Fresh
0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Push me, and then just touch me, till I can get my

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buď fresh.
0: Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Mašinérie.
1: Bruno Mars, Eteru Fresh Rádia. Posloucháte nedělní Mašinérie tady u nás na Freshi. Dneska si povídáme o Chorvatsku, o dovolených, jak tam dojede, jak se tam žije, jak tam se na ubytování a podobně. Paní Dana Trempačová je mým hostem ve studiu a právě ona beru jako odbornici na to Chorvatsko, protože, jak jsem se dozvěděl, tak 27 let, 27 sezon nějakým způsobem právě v Chorvatsku funguje. Dani, mě by zajímalo, proč zrovna u Čechů to Chorvatsko takhle jako dominuje. Já mám pocit, že náš národ je rozdělen na lidi, kteří Chorvatsko milují a nedají na ně dopustit, jezdí tam každý rok, a pak jsou lidé, kteří ho nenávidí doslova. Jo? Prostě ne, jak může jít do Chorvatska, to je strašná země, draho a podobně. Proč je to podle vás takhle rozděleno, že milujeme anebo nenávidíme?
2: Upřímně řečeno, byť tuto zemi miluji a měla jsem praxi nebo zkušenosti z jiných států, je to i ženský stát, samozřejmě trošku jinak se chovají, než my jsme zvyklí, ale to je v podstatě specialita všech jižanských států.
1: To můžeme kamkoliv, do Bulharska, do Itálie, všude to bude trošku jiné než u nás.
2: A myslím si, že pro nás, pro Čechy, to Chorvatsko vždycky bude zajímavé. Samozřejmě, jak jste říkal, dělí se to na dva tábory. Nepojedu, a nebo někdo nedá dopustit, ale myslím si, že ti, co jezdí do Chorvatska, o kvalitě moře, o vzduchu se nemá ani smysl bavit, jako jednoznačně.
1: To beru teda, že Jadran je opravdu jedno z nejkrásnějších moří, byť teda najít tam třeba někdo miluje písčité pláže, a to v tom Chorvatsku moc není, tam je spíš buď kamínky, anebo opravdu jako útesy.
2: Přesně tak, rozděluje se to na tu kvarnerskou část a potom na Dalmácii. Ale říkám, jak někdo má rád tohle, někdo ono, není ten, kdo se zavděčí lidem všem. Nicméně myslím si, že velmi důležitou roli pro naše občany hraje taková ta jednodušší, není tam tak ta jazyková bariéra až tak veliká.
1: To je pravda, protože Chorvatům relativně dobře rozumíme a pokud ne, tak prostě rukama, nohama jsme schopni se nějakým způsobem domluvit. Dani, mě i napadá, že možná ta vzdálenost České republiky, když si vezmeme, tak máme asi dvě moře tak hodně jako blízko. Jedno je Polské moře, Balt, který je ale teda ledový za mě. Byl jsem tam v roce 1997 teda naposledy a nevlezl jsem do toho. Bylo to nějakých 16-17 stupňů.
2: Takové na neopren, ano.
1: Tak a přesně. A pak na druhou stranu právě máme Jadran a Chorvatsko,

0: jistoty, že to není domů až tak daleko, že se dostanu domů, dostanu se jakýmkoliv způsobem, ať je to autem, ať je to autobusem, ať je to i vlakem. Takže...
1: To je možná jako zajímavá alternativa nebo myšlenka, že vlastně to Chorvatsko je dosažitelné autem, vlakem, autobusem,
0: leteckým.
1: V podstatě i letadlem, takže mám na výběr, nejsem tak svázaný, když budu chtít jet do Turecka, kamkoliv, tak už autem asi moc ne, autobusem taky, to by bylo snad 3 dny, takže tam už třeba je ta letecká doprava a ne každý třeba létá, bojí se, takže to přesně Chorvatsko tak. Tím autem jako v pohodě úplně.
0: A říkám, ono, ta dostupnost, nebo v podstatě člověk nikdy neví, co se může stát přímo na místě. Stačí malá komplikace s mořským ježkem, jo, který je nepříjemný potom a bolí. A i ta lékařská dostupnost, prostě ta komunikace potom přímo s tím zdravotním personálem, i když my se snažíme našim klientům vypomoci, myslím si, že za tu dobu už tu chorvatštinu celkem ovládáme, takže jsme jim na blízku a snažíme se odbourat některé jazykové bariéry, ale i v podstatě ta mentalita nám je docela dost podobná. A lidé se cítí uvolněněji. Příklad, včera jsem sledovala v televizi to neštěstí, které se dělo v Tunisu, kdy na plážích došlo ke střelbě, k teroristickému útoku. A to si myslím, že jako jasně, je to možné všude. Ale nemáme ten pocit takového nebezpečí právě v Chorvatsku.
1: Mým dnešním hostem je Dana Trembačová a povídáme si o Chorvatsku. DAB, FM, anebo APKA.

0: Mašinérie!
1: Dobrodošli do obce, nebo jak oni to tam říkají, občina Baška Voda, dejme tomu. Dnešní mašinérie, povídáme si o Chorvatsku, o dovolené tam. Zdravíme Ondru na ostrov, který nám poslal nádherné fotografie a píše, je tady voda nechutně čistá. Takže nám přesně potvrzuje to, co jsme říkali v minulém stupu, že prostě to Jadranské moře je opravdu jako nádhera. To je jenom ten pohled do té vody osvěží.
2: To je pravda.
1: Dana Trembačová je mým dnešním hostem. Dani, bavili jsme se o tom, jak je Chorvatsko přístupné. My si za chvíličku podíváme i na ty cesty a zkusíme je rozebrat nějak trasy. Ale mě by zajímalo, já teda Chorvatsko pamatuju, byl jsem tam poprvé v roce 98, kdy jsem tam jel ještě se starou Felicí a ta cesta teda byla brutální.
2: Nebyly odvážné.
1: Za prvé, ve Felicii nebyla klimatizace, za druhé v podstatě v Chorvatsku bylo možná 100 km dálnice a potom už se jezdil přes Plitvice a s Karlovac.
2: Karlovac.
1: To bylo dalších 300 km vnitrozemím, jo, přes Plitvice. To bylo strašné úplně. U nás tenkrát byly kontroly na hranici. Dneska vlastně i Chorvatsko je v Schengenu a ty kolony nám před nějakou dobou už zmizely, takže to cestování je v pohodě. Ale mě by zajímalo, protože pro Chorvaty bylo takové jako hodně zlomové, když oni měli vlastně kuny. Měnu. A před 3-4 rokama přešli na euro. Je to tam poznat, že tam je třeba dráž, protože většinou se říká, že když si státy přecházejí, že to možná až trošku zneužijou.
2: Je to pravda. V podstatě viděli jsme to v prvou počátku v Itálii, ve Španělsku a samozřejmě to neminulo ani Chorvatsko, takže ty ceny se samozřejmě zvedly. Nicméně někdy ta propaganda, která se děje o drahotě v Chorvatsku, mně přijde až neúměrná. A v podstatě já vždycky říkám i našim klientům, kteří řeknou, ale Chorvatsko je drahé a všechno je tam a teď jako budeme poslouchat, ale já tam žiju, já tam jsem, dobře, klient nemá, který tam není vozidlem, je omezený v tom samozřejmě nakupovat ve velkých nákupních centrech a je odkázaný na ty menší obchůdky, které samozřejmě ty ceny mají poměrně vyšší, ale v podstatě u nás už je tak strašně draho. A ženy mi dají určitě za pravdu, když jdou do obchodu. Tak v podstatě chorvatské ceny, nebo spíš naše ceny se srovnaly chorvatským cenám. Ba naopak bych řekla, že v porovnání některé potraviny jsou levnější v Chorvatsku než u nás. Vždycky říkám, co se týče mléčných výrobků, jsou na daleko vyšší úrovni než třeba naše odtučněné, jak se tomu říká. Takže neviděla bych to až tak tragicky. A hlavně jedu na dovolenou, tak počítám s tím, že taky trošičku si dopřeju. A co se týče restaurací, ano, je dráž, ale kdo byl naposled, že si udělal výlet do nějaké lepší restaurace tady u nás, tak je prostě draho taky.
1: Tak je rozhodně. Já si pamatuju, to bylo loni taková úplně hysterie kolem toho Chorvatska, že tam strašně jako zdražili a pak nám posluchači psali o prázdninách, že to není vůbec pravda, že ty ceny, ano, jasně, poskočily jako každý rok, ale že to není nic dramatického a pokud jedete do nějaké třeba, že to není vyloženě vyhlášené letovisko, které už samo o sobě drahé, tak takové ty vesničky, že jako relativně úplně v pohodě.
2: No, já mám někdy pocit, že právě ty velká letoviska, jako je příklad Tučepy, Baška Voda, protože je tam daleko silnější konkurence, tak mám někdy pocit, že se naopak začínají předhánět v těch cenách, že někdy může být ta cena nižší než v těch menších letoviscích. Mm-hmm. Ale samozřejmě vždycky záleží od majitele toho daného, jestli obchodu nebo restaurace, jak si tu cenovou mašinerii nastaví. Jo? Ale opravdu je tam teď začíná být cítit a konečně k tomu dochází i v těch restauracích, v těch větších letoviscích, že začínají nabízet meníčka, jak se u nás říká. Mm-hmm. Takže potom to přijde levnějc, než když člověk potom jde a dopřeje si langustu.
1: Mm-hmm. My se za chvíličku podíváme na vlastně druhy ubytování, co se vyplatí, kolik to tam dneska stojí a třeba kam jet. Posloucháš Fresh
3: Radio. 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, tedy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Letní rande. Stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
10: Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem a dneska Danou Trembačovou. Povídáme si o Chorvatsku, protože ona je specialistka a Chorvatsku opravdu jako rozumí. Dani, já jsem zmiňoval, že jsem tam byl poprvé v roce 98 a mám pocit, že na tom konci vlastně těch 90. možná začátek milénia lidé jezdili do Chorvatska více do kempů. A teprve postupem času začaly objevovat takové jako ty apartmány, ty zděné budovy. Jak to je vlastně dneska? Jsou tam vůbec ještě kempy nějaké?
2: Tak když jste vzpomínal kempy, tak je to dáno, když si vzpomeneme po revoluci, kdy jsem se po mateřské znovu vrátila k profesi delegátky, tak jsem v té době působila ve Španělsku a v podstatě jsme jezdili do kempu, jezdili jsme pod stany. Ano, bylo to konečně, nás někdo pustil ven, takže jsme využili této možnosti a bylo to pro nás normální, že jsme si dokonce sami vařili a nějak jsme ten kempový. Navíc my jsme i národ kempový, co si budeme povídat. No a jak ta doba šla dál, ten trh se samozřejmě mění a vyvíjí a je to vidět i nyní. V Chorvatsku jsou kempy, ale už to nejsou ty klasické kempy. Chorvati se v podstatě snažili dostat z kempu ven stanaře. Víceméně dneska ty kempy působí, že jsou v nich karavany, mobile homey, prostě už je nebo bungalovky takové menší, takže je to samozřejmě v návaznosti na to, co ten klient dnes požaduje. Jo, vzrostla ta náročnost, ale už přece jenom už je to pohodlnější, takže od těch kempů se trošku opouští, ale jsou zarytí samozřejmě ti, kteří pojedou do kempu, já vůbec nic proti ním nemám, ba naopak, já jsem v kempech ráda pracovala. Ale domenou Chorvatska vždycky byly a myslím si, že do budoucna i budou apartmány.
1: Jak je to třeba s hotely? Protože když jsem tam jezdil, tak těch hotelů mám pocit nebylo moc. Jako byly tam samozřejmě, pamatuju si třeba v Brele, že tam byly obrovské jako hotelové komplexy, ale měl jsem pocit, že proti třeba Turecku nebo Španělsku je jich relativně méně a že právě jako to domácí prostředí a ty apartmány tam převažují.
2: Nedá se to úplně říct takhle. Oni tam vždycky hotely byly. Nebyly, můžeme to srovnat s Tureckem nebo se Španělskem, letovisky, které jsou. Samozřejmě ten sever, ať je to Istrie, tak je taková víc komerčnější, je blíž k té Itálii, takže samozřejmě se tam potkáváme, že je ta hustota těch hotelů větší. My působíme v Dalmácii a svým způsobem jsem za to i vděčná, protože příroda Dalmácie někdy působí až kýčovitě, kdy je to opravdu nádherné moře, hory, které skály, které jdou až vlastně do moře, krásné vzrostlé zelené borovice. Takže,
1: a cikády teda.
2: A cikády, ano, žvou jako kráva.
1: Přesně tak.
2: Ale samozřejmě i v Dalmácii jsou ty hotely, začínají teď třeba, určitě pamětníci znají hotel Nymfa, který byl v Živogošce v Poratu, který je teď 3 roky zrekonstruován a je to hotel se specializací na to, aby tam klienti nebyli rušeni dětmi, takže je tam zákaz vstupu dětí a opravuje se velký hotel Labinec a třeba v Gradaci, takže i oni cítí, že prostě musí tu kvalitu těch hotelů zvednout, protože ne ve všech hotelech je možnost stravování all inclusive, většinou je to formou polopenze. Takže ano, rozšiřuje se to, ale nicméně si pořád myslím, že je to doména Čechů na apartmány.
1: Mě by zajímalo, protože Češi, alespoň v minulosti jsme měli přezdívku, že jsme paštikáři, že dokážeme si do toho Chorvatska dovést vlastně celou stravu, někde zavařené maso, řízky a podobně. Je to ještě dneska, nebo už jsme se taky trošku změnili?
2: Změnili jsme se určitě, protože do určité doby, než Chorvati vstoupili do EU, tak samozřejmě Chorvati, a to všechna čest, preferují své vlastní řetězce. Nebudu je jmenovat, asi kdo jezdí, tak je zná, ale samozřejmě se tam dostali i po vstupu do Unie řetězce, které známe od nás a ty si drží nějaké ceny, aby byli konkurenčně schopni. Takže už se dá dneska vlastně stejné zboží koupit jako v Česku, tak v Chorvatsku. Nicméně si myslím, že paštikáři. Říkali, ano, paštikáři. Bavila jsem se o tom s kamarádem právě v Chorvatsku a vyšel velký článek ve Slobodné Dalmácii právě na toto téma, kdy redaktor Slobodné Dalmácie odsoudil Chorvaty za to, že Čechům říkají paštikáři.
1: To je pěkné.
2: Protože vlastně dával příklad ten, že spousta Chorvatů přes tu zimu jezdí pracovat do Evropy, ať je to Německo, Rakousko a tak dále, a říká, a co pak vy si z domu nevezete paštiku?
1: Tak mi vezou paštiky, jo.
2: Nebo si nevezete nějakou zimskou klobásu? Říká, je to úplně stejné, jo, takže opravdu docela se nás hodně zastal a dneska ta situace opravdu je jiná. Já tam v podstatě 4 měsíce z roka někdy i díl žiju, takže kromě tvarůžek a kyselých rybiček si jako nevozím už vůbec nic.
1: Říká Dana Trembačová, odbornice na Chorvatsko.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Mašinérie.

0: Mašinérie.
1: 18 hodin 10 minut, a to znamená, že před námi je druhá hodina nedělní mašinérie tady u nás na Frežrádu. A nám se podařilo spojit s manželem Dany Trembačové, s Deňkem. Zdeňku, ahoj, slyšíme se.
2: Ano, slyšíme se, jsem v Chorvatsku. Momentálně jsem si byl koupit večeří tady v parketu v Plodine, takže jedu do Ruska, jedu o Omiše.
1: Jak se tam máte v Chorvatsku? Jaké tam máme počasí momentálně aktuálně?
2: No, budu upřímný. Dneska 30 stupňů, ale takové strašné dusno, jako jo. Blíží se takovej týden, kdy mají ty teploty stoupat až na 33-34 stupňů.
1: Můžu tě uklidnit, že i u nás tady v Ostravě teda bylo dneska strašné dusno, teď tady u nás ve fabriku před chvílí dokonce pršelo, nějaká přehánka se přehnala, takže i u nás je taková ta neskutečná prádelna. Zdeňku, chorvatská sezóna pomalinku, ale jistě se asi rozjíždí. Jak to tam je momentálně s turisty?
2: No, řeknu to tak, ten minulý týden to teprve tak jako začínalo. My máme klienty od 29. května, ale teprve teďka v Chorvatsku začaly prázdniny školákům, takže dneska třeba našich letových a konci, ale dalo by se říct, že se to zaplnilo. Dneska první víkend to bylo plno.
1: Prosím tě, teplota moře máš vyzkoušeno?
3: 100% no,
2: rád bych ti řekl, já jsem ještě nestihl do moře za tu dobu, co jsem tady ani jednou. Aha. Se ponozit, jo, dám tolik práce, ale lidé si to chválí, že se oteplilo to moře, takže asi dobré.
1: Prosím tě, bavili jsme se o cenách v tamních marketech. Je to drasticky nějaký nárůst třeba oproti loňské sezóně, anebo pořád se to dá ještě jako za, jak se říká, lidové ceny?
2: No, řeknu to tak, v těch malých obchůdcích ty ceny si tvoří ti majitelé těch malých obchůdců, ale když člověk je v nějakém místě, kde je možné navštívit Kaufland, Lidl, Plodine, třeba je výborný velký obchod, tak ty ceny jsou takové, že houska tam stojí méně než u nás, 0,9 euro, to nejsou ani 2 koruny, když to řeknu tak.
1: Mm-hmm. Prosím tě, bavili jsme se také o ceně benzínu, Dana, manželka tvoje zjistila, že dokonce šel dolů, tak jak je to dneska s cenou benzínu třeba na těch čerpacích stanicích, těch státních, na Inách?
2: Jo, je to každý den v celém Chorvatsku je stanovená jednotná cena, jo. Mm-hmm. Ona se mění každý týden trošičku, ale teďka minulý týden byla dražší, 0,61 euro stál diesel a dneska stojí 0,159, pardon, jo. Takže vlastně ještě o 2 centíky to šlo dolů.
1: Tak to je možná pozitivní zpráva, doufujeme, že třeba to ještě půjde trošku níž. Zdeňku, my ti přejeme krásný zbytek dne, užívej to tam, já doufám, že večer si dáš nějaké dobré pivečko rosené a že samozřejmě budeš na ty vaše klienty strašně hodný.
2: Určitě, děkuji vám za přání a budu se těšit zase někdy, až se setkáme v Ostravě třeba.
1: 100%, měj se krásně a díky za tvůj komentář tady u nás na Freši.
2: Děkuju.
1: Ahoj. Mými dnešními hosty je Dana Trembačová, která je odbornice na Chorvatsko a momentálně jsme byli spojeni se Zdeňkem Trembačem, který je přímo v Chorvatsku.
0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Fresh Radio CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Mami, mami, mimino stegosaura.
9: Vteřinku, jenom něco pošlu.
8: On chodí, jde k nám.
9: Jo, jo, už to skoro mám.
8: Je, ty seš ale roztomilej.
9: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
10: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: Čekuj, Fresh Radio CZ.
11: Fresh Radio.
12: All day, every day.

0: Mašinérie!
1: Přesně tak, nedělní mašinérie s Martinem a dneska Danou Trnbačovou. Já jí říkám odbornice na Chorvatsko, ona se mi tady bránila, jako že ne, ale je, ona tomu jako rozumí. Dani, mě by zajímalo, když jsme se bavili o tom ubytování, tak jsme se zhodli na tom, že vlastně nejčastěji v Chorvatsku se ubytováváme v různých apartmánech a domech, kde třeba i bydlí ti domácí. Jak je to s cenami, jak se to vlastně dneska počítá? Počítá se pronájem celého toho apartmánu nebo se to počítá na osoby?
2: Takhle. Většinou, pokud si člověk objednává individuálně přes různé společnosti, které zajišťují ubytování, tak většinou se platí apartmán. Mm-hmm. Jestli je čtyřlůžkový, třilůžkový.
1: Takže jedno, jestli tam jsem třeba dva dospělí, jedno
2: je
1: dítě,
2: jedno.
1: Prostě
2: je tam,
1: platím jakoby za ten prostor.
2: Je tam cena toho apartmánu daná a nebere se ohled na to, jestli je tam malé dítě, není tam malé dítě, prostě od kusu a tím to končí. A to třeba bych chtěla zdůraznit, že oproti těmto bukacím máme tu výhodu, že my si držíme i dětské ceny. Protože asi ti, co jezdí individuálně, vědí, že i když mají malé dítě, prostě je to malé dítě, budou mít čtyřlůžkový apartmán a i když tvrdí, že dítě mezi nimi může spát, domácí řekne ne, prostě zaplatíš mi jste čtyři za čtyři. Takže naše cestovní kancelář má tu výhodu, že má dětské ceny až do 15 let, takže jsme schopni tu cenu ovlivnit i z důvodu toho, že s našimi chorvatskými partnery spolupracujeme roky a jsme schopni i tu cenu nějakým způsobem ovlivnit, protože naše apartmánové domy si pronajímáme pro naše klienty na celou sezonu, to znamená na 4 měsíce.
1: Pani, o jakých lokacích se bavíme? Kde vlastně nabízíte to ubytování?
2: Takže, jak už jsem říkala, já jsem prostě urputná a já jsem prostě dalmatinka. Mhm. Takže směřujeme do této oblasti, dalo by se říct střední Dalmácie.
1: Pojďme možná říci pro ty, co neznají Chorvatsko, nebyli tam nikdy, ta Dalmácie začíná kde? To je někde od Splitu nebo?
2: V podstatě už i ti, co jsou na ostrově Murter, tak říkají, že už je tam střední Dalmácie.
1: To, že je Zadar. Že je tam někde?
2: Zadar. Ono to tam asi může být, není to ještě jakoby úplně Istrie, ale i Chorvati říkají, že Dalmácie začíná za Omišem. Uh-huh. Takže já to beru z toho titulu a miluju tam ty hory, miluji ty pohledy, miluji i v podstatě mentalitu dalmatinců, protože stejně tak, jako je to u nás v republice, že kastujeme lidi, jestli je to Čecháček a Moravák, tak stejně tak se kastují i tam ty regiony a dalmatinci jsou takový dobrosrdeční, když někdy tvrdé povahy, ale pokud se jim člověk dostane pod kůži, tak jsou velice vstřícní a pohostinní. Takže my vlastně pracujeme v oblasti Omišské a Makarské riviéry. Mm-hmm. Čili my začínáme za Omišem, letoviskem Ruskamen.
1: To je známé hodně?
2: Je.
1: Možná díky vám, protože vás sleduji.
2: Miluji ho, ale Ruskamen byl znám i ještě v době komunistů, protože hotel Ruskamen, který už se neskamenuje jinak, vlastně fungoval pro naše horníky. Mm-hmm. Jo, když byly takové ty výměnné a ozdravné pobyty pro horníky tady od nás Ostarska, tak právě jezdili do hotelu Ruskamen, který už je teď samozřejmě zrekonstruován a je v jiné podobě. No, po Ruskamenu Brela, Baška.
1: Takže jedna perla vedle druhé na Jadranu. Dani, by mě zajímalo, jaké je takové standardní vybavení dneska apartmánu?
2: Já se ještě vrátím k těm letoviscím, si dovolíte. Protože nekončíme Baškou, my pro naše klienty nabízíme i letoviska, která jsou menší. To, že ne každý preferuje miliony lidí,

0: tak v apartmánu jste neměli velké šálky. Prostě na kafe. Mm-hmm. My jsme zvyklí pít kafe, prostě v hrníčku, ano, ano. Takže oni mají ty svoje malé hrníčky.
1: To mě vždycky strašně štvalo.
0: Takže člověk si neměl do čeho uvařit čaj, oni zase nechápali, proč my. A když jsem tam kamarádovi uvařila kafe do normálního hrnku, tak mi říkal, že se zbláznila, my z toho pijem pivo a ty mi tady do toho vaříš kafe. Takže už jsme naučili i naše domácí, že prostě ty hrníčky by tam měly být větší a že džezva není až tak důležitá, jako je důležitá varná konvice. Mm-hmm. Začínají se už objevovat i v podstatě mikrovlnné trouby, ledničky, standardně dvouplotinkové vařiče.
1: Dneska celá klimatizace, je už to standard.
0: Klimatizace je to, dalo by se říct, že už je to standard.
1: A není, já si pamatuju dobu, že to bylo třeba byla klimatizace, ale byl tam příplatek za tu klimatizaci.
0: Ono zase záleží, jak ten vlastník toho domu v podstatě požaduje, si chce do té ceny zahrnout i cenu té klimatizace, anebo si ji nechává potom proplácet zvlášť. Ano, máme takhle dva domy, kde se platí klimatizace na místě, protože logicky, pokud už to zahrne do ceny, tak to zvyšuje cenu, ale dejme tomu v tom červnu, začátkem června, koncem září, klimatizace není nutná, takže si klienti nepřikupují.
1: Tak a za chvíli se podíváme, jak jsme říkali, na dopravu, jak se tam vlastně dostat.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: je.
1: Vleš mašinéry si povídáme o Chorvatsku s paní Trnbačovou. Dani, slibovali jsme, že se podíváme na cestu. Jo, Chorvatsko je relativně dostupné, zhodli jsme se, že to je nějakých 1100 km na tu Makarskou, tady od nás z Ostravy, ale existuje více cest. Někdo preferuje cestu přes Rakousko a někdo přes Maďarsko. Jakou vy konkrétně máte radši?
2: No, takhle, protože naše autobusy, které vypravujeme pro klienty, tak jezdí přes Maďarsko. Mm-hmm. Někdy lidé říkají, že jezdíme z toho titulu, aby jsme ušetřili za rakouskou dálnici, což je totální nesmysl. Spíš jde jenom o to, že rakouská dálnice, kdo tam teď v poslední době jel, a já jsem přes ní jela před 2 měsíci, tak je taky se opravuje a nedej bože se stane nehoda, tak prostě není kam uhnout a autobus musí odjet a hlavně musí večer potom zase naložit klienty, kteří pojedou zpět do České republiky, takže my volíme tu variantu přes Maďarsko, která je příjemnější a cenově, když to tak řeknu, na těch poplatcích to vyjde cca stejně. Ale jde o to, že opravdu, kdyby nedej bože se vykouvala nějaká nehoda na té rakouské dálnici a zůstane tam kolona, tak autobus prostě má problém. Mm. A takže my, když jedeme s manželem, tak my teda jezdíme přes Rakousko, to se přiznám, ale protože tím, že jedeme v podstatě na začátku sezony, což je v květnu, a vracíme se v říjnu, jinak pokud se potřebuju dostat domů, tak cestuji našimi busy nebo letecky tady s letadlem.
1: Vlastně z Mošnova lítá, že?
2: No, z Mošnova právě nelítá.
1: Nelítá,
2: bohužel,
1: jo?
2: Naše mošnovácké letiště nelítá, ale nemáme tak daleko Katovice, takže já pokud se potřebuju třeba opravdu někdy narychlo pracovně dostat do Splitu, tak lítám z Katovic. A dá se jakoby velmi slušně koupit letenka. Ale jinak říkám, přesto Rakousko se dá, problém nám dělá Slovinsko a to my víme.
1: To jsem chtěl zmínit, protože to je takový jako trošku chyták na řidiče a přijde mi to teda strašně nefér. Já mám před sebou otevřeno ceny dálničních známek a v podstatě všechny ty země nabízejí buď týdenní nebo desetidenní anebo měsíční a jedině to Slovinsko nabízí týdenní anebo jednoměsíční, není tam ta desetidenní.
2: Ano, je to tak, ono se to řešilo i u Mezinárodního soudu, aby prostě Slovinci udělali tu desetidenku, protože logicky, pokud má člověk koupený týdenní, což je v podstatě ano, 7 nocí, ale je to 8 dnů, čili v tu chvíli se nevleze do toho limitu 7 dnů a už musí platit další poplatek. Takže bohužel tohle se nepodařilo Slovincům úplně zarazit, takže to funguje takhle dál a právě přes Maďarsko, pokud člověk cestuje svým autem, se dá vyhnout právě Slovinsku.
1: Já si pamatuju, ono to Slovinsko není ani moc dlouhé, to má snad 450 kilometrů. Když se to dalo objíždět takové, jako že se sjelo hned za rakouskými hranicemi na ty, ano, takové ano. Ty okresky, jak se tomu říkal, a vyjelo se v Mariboru a pak už sjelo po staré cestě, protože dálnice nebyla. Dneska už ta dálnice vede vlastně napříč tím Slovinskem a už se to možná nevyplatí, jako jezdit po těch starých cestách. Dívám se, že ta jednotýdenní dálniční známka stojí 16 euro a měsíční 32 euro, takže v podstatě...
2: To vyjde na stejno, když člověk jede na týden.
1: Tak, přesně tak, než kupovat 2 týdenní, tak si radši koupím 1 měsíční a mám klid. Výhoda je, že oni dneska už mají taky elektronické dálniční známky, ať je to Rakousko nebo Slovinsko, bohužel v tom Chorvatsku tam máme stále ty mýtné brány a většinou v sezónu teda velké kolony.
2: Takže teď to trošku uvedu, asi ti, co jezdí pravidelně, už zaznamenali, že v letošním roce končí mýtné brány.
1: Ale tak to jsem nezaznamenal.
2: Ano, končí mýtné brány a bude se objednávat dálniční známka stejně tak
1: jako
2: elektronicky.
1: U nás. Mm-hmm.
2: A v podstatě nebo budou fungovat, já tomu říkám krabičky, ENDS, kdy se je vlastně i my ji používáme, protože tam je obrovská výhoda toho, že pokud používáte tuto krabičku, vlastně vám tam dávají takový bonus slevnění o DPH, což je nějakých 21%, to není zrovna nejmín.
1: Mm-hmm.
2: Takže ta, bude to fungovat na krabičky, anebo to bude fungovat prostě, že si objednáte dálniční známku.
1: To je skvělá zpráva. Já jsem kdysi cestoval a měl jsem půjčenou právě tuhle krabičku, ale jezdil se normálně přes ty mýtné brány, ale oni jsou svedené bokem, jako byl to od toho klasického provozu a to bylo úžasné. Tam stáli prostě lidi v hodinových kolonách a já tím, že jsem měl tu krabičku za sklem, tak jsem projel a dokonce jednou mi to ani nenačetlo, takže to nedočetlo peníze. A přitom toto závod otevřelo, takže to jako bylo dobré. Rozhodně jako doporučujeme, je to daleko odpočívat po cestě, není to prostě frajeřina a zajet to na jeden zátah, prostě dobré kafe, dobrý řízek, o to jsme se bavili, jsme paštíkáři a ten řízek té cestě patří.
2: Doména Čechů, jako řízky musí být, to jako bez toho to nejde, že jo, nebo sekana. Ale určitě jakoby neskoušejte, nebo jako já vím, že všichni se cítíme, ujedem to, není to tak daleko. Člověk prostě unava přijde a...
1: A navíc jezdí na noc většinou teda, když jdu.
2: Přesně tak a upřímně řečeno, radši si dejte chvilku tu pauzičku, dejte si dobrou kávu někde na pumpičce a odpočiňte si, protože těch, co spěchali, jsou plné hřbitovy a myslím si, že si přijedete o hodinu dřív nebo později, už to nehraje roli. Hmm.
1: Jenom připomenu, že jsme se dozvěděli, že v Chorvatsku se stanovují ceny benzínu s týdenním jakoby intervalem a momentálně teda stojí 1,59 euro.
2: Což nafta, je... nafta.
1: Nafta.
2: Benzín, já se hned podívám, to, že mám fotku z dnešní INY a jakoby normální diesel 1,59, ten speciál diesel 1,82, 95 benzín 1,57, takže já si myslím, že nic dramatického.
1: Takže pokud budete vyrážet do Chorvatska, tak rozhodně přejeme šťastnou cestu. Fresh Radio.
0: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Posloucháš Fresh

0: Mašinérie!
1: Za 13 minut 19, to znamená, že ta dnešní mašinérie pomalu jestli přispěla až do toho finále. Povídali jsme si s Danou Trmačovou o Chorvatsku, o tom vlastně, jak to tam chodí, nějaké typy ubytování, naposledy jsme rozebírali dopravu, ale Dani, mě by zajímalo, všichni máme spojeno Chorvatsko víceméně s mořem, že to je dovolená u moře, ale dají se tam podnikat třeba nějaké výlety i do vnitrozemí, tam jsou úžasné hory, relativně kousek od tam je Bosna a Hercegovina. Jak jsme na tom v tomhle odvětví?
2: Tak je to přesně tak, kdo nechce jenom využívat pláže a koupání, tak právě Chorvatsko nabízí spousta míst, krásných míst k výletům, pokud tedy není 630 stupňů, ale třeba v oblasti Dalmácie určitě Split, nádherný Diokleciánův palác, Omiš.
1: Tam si pamatuju, tam, já jsem tam byl možná dvakrát, teda projížděl jsem ho, nespal jsem tam nikdy, a tam je takový jakoby mezi skalama jakoby záliv a do toho teče nějaká řeka.
2: Ano, řeka Cetina.
1: A oni tam pořádají dokonce na nějakých lodích výlety jakoby do toho vnitrozemí.
2: Do vnitrozemí, jako na loď.
1: Nebo někam jako dál.
2: Na loďce po Cetině, ale to se pluje zhruba asi 4 kilometry do takového místa, které se jmenuje Radmanovy Mlínice. Je tam vlastně úplně jiná příroda, je vidět to za kopcem, ale víceméně, co se týče historie, Omiš, jasně, paráda, takže na výlet fajn. Další místo určitě bych zdůraznila, a i my pro naše klienty pořádáme fakultativní výlet do městečka nebo dědinky Zadvarje, se to jmenuje. Mm-hmm. A stejně tak, jako v našich vesnicích probíhaly vesnické jarmarky, tak oni mají vlastně takový jarmark každé úterý, kde vlastně prodávají i zvířata, takže vidíte krávy, děti najednou zjistí, že kráva není fialová, ale že je hnědá. Prodávají tam selata, které následně potom tedy i grillujou, takže...
1: Ale já si pamatuju, tam se prodávalo janětina, nebo tak nějak...
2: Janětina,
1: co to vlastně je?
2: To jsou ovečky, jehňata.
1: Aha.
2: A pak je odojak, to je vlastně svinětina, malé sele.
1: Aha.
2: A to tam potom teda zpracovávají, takže i gurmáni si přijdou na své a samozřejmě tam můžete nakoupit spousta těch domácích produktů, pršuty domácí, zeleninu domácí a tak dále. Takže vždycky je to v úterý, ale jenom dopoledne. No a pak, když jedu ještě trošku jižněji, tak určitě jste zaznamenali Skywalk, čili velkou vyhlídku na nejvyšší hoře Biokova. Pod Svatým Jurem je prosklená vlastně vyhlídka, kdy můžete vlastně spatřit z vrchu krásný, pokud je jasno samozřejmě, vlastně výhled na celou tu oblast Dalmácie, a když je úplně jasno, tak vidíte až do Itošky. Potom jižněji ještě dál samozřejmě Dubrovník.
1: To je perla.
2: Je to perla. Určitě pro Chorvaty to znamená něco takového jako pro nás třeba Pražský hrad.
1: Mm-hmm.
2: Ale tím, že ta Dalmácie je tam vlastně v blízkosti i bosenských hranic, Bosny i Hercegoviny, a Bosna a Hercegovina má úmluvu s Evropskou unií, takže turisté Evropské unie mohou do Bosny a Hercegoviny projíždět nejenom na pas, ale i na občanský průkaz, čili se to zjednodušilo, ten vjezd, a právě ten, kdo je tady dole už v Dalmácii, tak bych určitě se pozastavila o výletu do Mostaru.
1: To je hodně známé. Tam byly nějaké těžké boje, nebyly, když byla teda válka v Jugoslávii?
2: Bohužel ano, a dominanta Mostaru, vlastně most, který v 16. století založil sultán veličestvěný, jak říkají Chorvati, takže nádherný. A je to vlastně spojení, oni říkají, je to spojení západu s východem. Čili tam řeka Neretva rozděluje dvě části, jednu muslimskou a jednu křesťanskou. A lidé tam žijí v takové vzájemné symbioze. Vidíte tam v podstatě orientální trh, tak jako v Turecku, a na druhé straně zase je to úplně normální, je to vlastně i univerzitní město, je tam 6 gymnázií, 2 vysoké školy, takže určitě doporučuju Mostar.
1: Mm-hmm.
2: Já osobně Mostar mám raději než Dubrovník, ano, Dubrovník určitě by každý měl vidět, když jede do Chorvatska, ale Mostar má prostě svoje kouzlo.
1: Bylo to úžasné povídání, dozvěděl jsem se i hodně nových zajímavých informací. Dani, díky moc za návštěvu, ať ta letošní sezóna je v tom Chorvatsku strašně fajn, ať máte strašně fajn cestující, ať vám nekradou ty počálky, jak to známe z toho filmu, a prostě ať je to všechno v pohodě. Díky moc.
2: Já děkuji za pozvání a těším se na klienty naší cestovní kanceláři Duhatur.
1: Tak, děkujeme. No a příští týden poslední mašinérie před prázdninovou přestávku. Těším se na vás, do té doby se mějte krásně a kolama dolů. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
2: Kontaktujte pulari.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Víkend na chatě. Stylově.
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
14: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

You got it.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
0: Kontaktujte polary.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: MDMA. Terapie. Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

Ladíte Fresh Radio, dneska speciálně s Houskou. Zdravím všechny posluchače Fresh Radia z Hradce Králové, kde jsem osiřel dneska bez Petra. Petr balí festival v Telči a já tu jsem s pódiem, takže nebylo zbytí, nebylo na výběr. Musel jsem si zde postavit mobilní studio a dnešní pořad MDMA Therapy vám, jak to říct, naservírovat z Hradce Králové z takového malého parčíku mezi paneláky. Ale mám tu stín, je to dobrý, jsem tu spokojený, mám tu i pivo. Doufám, že užíváte večer a užívejte ho dál s Fresh Radiem.

je tomu tak, ladíte Fresh Radio. Dneska speciálně z Hradce Králové vás zdraví Houska. Petr, jak už jsem zmínil, kdo poslouchá už chvilku, je v Telči, balí festival Telč, nebo řekněme, jmenuje se to Festival v Telči, doslova takto, kde, který tykom probíhal tento víkend, a já jsem osiřel v Hradci Králové, kde jsem s pódiem a nemůžu se odsaď trhnout, tak jsem si zde postavil takové mobilní, krásné, malé pódium, řekněme, pódium taky, ale postavil jsem si sem krásné, malé studio, tady pod stromy, v takovém malinkém lesoparku mezi paneláky. Myslím si, že tady dělám komedii lidem na balkonech, ale mě to nevadí, protože hrajeme dobrou muziku na Fresh Radio. Co jsem si připravil? Přátelé, připravil jsem si, jak už mě Peťa v minulých pořadech vyzval, abych udělal nějakou písničku z pekárny doktora Housky v kromaronštině, tudíž jazyku, který asi podle mě neexistuje. Tak to mám připraveno a za chvilku vám to pustím.

0: TMA Therapy. Ondřej Houska Med a Petr Košťál.
1: Tak jo, milí frešáci, já myslím, že je přesně ta chvíle, kdybych vás chtěl pozvat na song z pekárny doktora Housky, jak to nazval můj kolega Petr, který dneska tady se mnou v pořadu MDMA terapie není, ale nevadí. Já vysílám z Hradce Králové, z krásného přírodního prostředí pod Borovicí, kde jsem si postavil krásné mobilní studio a připravil jsem si pro vás song z pekárny. Je to věc, kde mě Petr vyzval, abych udělal nějakou písničku, samozřejmě do našeho žánru, melodic, deep house, progressive house, něco takového, aby to bylo v nějakým neexistujícím jazyce, dobře, nejsem úplně dobrý češtin, ale něco jsem tu pro vás stvořil, uvidíme, váš názor mě třeba i trošku zajímá, jaký to je, klidně mi napište pomocí naší aplikace a pokud se vám zdá, že tady do pozadí za mnou něco hraje, vůbec se toho nelekejte, vůbec se nedivte, já jsem totiž na akci, je to nějaký, no, ladí se tam piano, moc do toho se tam už tourat nechci, spíš jsem rád, že jsem mimo ten dosah toho tady pódia a vůbec té akce tady pod tou krásnou Borovicí a užívám si to s vámi s dobrou muzikou na Fresh Radio, takže pojďme na to.

Tak to byl song z pekárny na Fresh Radio v pořadu MDMA terapii, dneska speciálně jenom s Houskou, protože Petr se fláká, já ho takhle prásknu a už jsem to říkal, kdo mě chvilku poslouchá. Co na to říkáte? Já jsem si říkal, jak já si vymyslím nějaký svůj vlastní jazyk, když mě k tomu Petr vyzval, ale samozřejmě v dnešní době máme ChatGPT a tento jazyk, tato písnička v tomto neznámém jazyce, Petr to nazval kromanonština, tak přiznám se, tu ten text vymyslel ChatGPT, nebudu vám lhát. My půjdeme na další muziku, jedeme dál, jste s Fresh Radiem a Houskou.

Ladíte Fresh Radio a pořád Dejme terapii. Já dneska, jak už jsem zmínil, kdo čerstvě naladil, Petr tady se mnou dneska není v pořadu Dejme terapii, ale mám tady za Péťu takovou balou zvukovinu. Jak už jsem zmínil, jsem v Hradci Králové, udělal jsem si tady mobilní studio, takhle pod Borovicí, v takovém parčíku mezi paneláky. Za mnou je pódium, kde se stěhovalo odpoledne piano Petrov. Docela drahá záležitost, zajímavá, a ona si jim zlomila noha. Není to úplně zvukovina, ale zajímavé na tom je to, že to piano, když už tu nohu spravili, dali tam náhradní novou, tak až doteď pan, mám říct, ladič pián, to piano ladil. Takže řekněme, pomalu 3 hodiny se ladí piano Petrov. To je taková moje zajímavost do tohoto pořadu, jelikož supluju Petra s jeho zvukovinami. Ladíte Fresh Radio, laďte dál, pořád jim dejme terapii, užívejte dobrou muziku a krásný večer.

Ladíte Fresh Radio, dneska speciální vysílání z malého lesíka mezi paneláky v Hradci Králové. Lidé se tu kolem mě zbíhají, řekl bych tak, že tady jsem jako nějaká pouťová atrakce. Zde vedle mě kolega z týmu mého pódia, našeho pódia, který stavěl Jirko. Chceš něco říct? Ne. Jirka se právě probudil po celý dnu spaní pod pódiem, je totiž totálně znaven po včerejším festivalu, odkud jsme sem přijížděli, a já jsem si myslel, že nám něco řekne, třeba něco jak se cítí s muzikou, řekněme, noční na Fresh Radio. Ne, nechce komunikovat. Tak aspoň pozdrav, zařvi něco. No, tak děkujeme.

No ale já na to ještě vstoupím. Tady kolega Jirka, který tu sedí vedle mě v trávě a je mu krásně, mi připomněl takový vtip od Zdeňka Izera, když přijde chlapeček do... Pro zmrzlinu si přijde a jakou si dáte? No to je jedno, mě to stejně spadne.

stále ladíte Fresh Radio, pořad MDMA Therapy, dneska speciál z provizorního mobilního studia v Hradci Králové, z takového lesíčku, lesoparku mezi paneláky. Doufám, že si užíváte muziku stejně jako já. Přeji vám příjemný poslech i po zbývající druhou část tohoto pořadu.

Stále jste dobře naladěni s Fresh Rádiem a nočním pořadem nedělním MDMA terapii. Od mikrofonu vás zdraví Houska. Doufám, že si muziku užíváte stejně jako já a jdeme dál na další muziku a skvělou muziku.

Mám zde malé doporučení pro všechny frešáky. Když už si sednete někam v parčíku, třeba pod Borovici nebo pod Smrček, pod Kaštan, je to jedno pod jaký strom, a ucítíte ze zádu lehké oteplení a vlhko, věřte tomu, že vás počúral pes, jako se právě stalo mně.

Tak já doufám, že vás dnešní mix MDMA terapie na Fresh Radio baví. Já se to užívám s vámi úplně neskutečně. Blíží se nám, respektive už běží poslední půlhodinka dnešního pořadu. Pojďme na to, pojďme dál, pojďme pokračovat s dobrou muzikou.

Stále jste s Fresh Radiem a pořadem Emidimi terapii. Dneska speciálně pouze s Houskou. Petr Košťál, můj spanning partner pro tento pořad, uklízí festival v Telči, ale moc se na vás těšil. Každopádně za 14 dní se uslyšíme my všichni spolu i s Petrem a určitě vám přineseme spousty nových informací a doufám, že i zábavy. Dneska pouze se mnou a s porcí muziky, doufám, že dobrého mixu, ale už se blížíme pomalinku ke konci, tak vychutejte posledních pár minut a pak se rozloučíme.

0: Fresh Radio.
1: Čas je neúprostný, 11. hodina, přátelé, milí frešáci, pořad MDMA terapie se blíží do svého finále, respektive už do něj vstoupil, na Freši vás čeká dál spoustu dobrý muziky, spoustu skvělého playlistu. Dneska jste poslouchali speciálně pouze s Houskou pořad MDMA terapie z Hradce Králové, z parku mezi paneláky, nebo jak to mám nazvat samozřejmě. No, udělal jsem si tady takový provizorní studio. Asi se mám dneska moc informací nepředal, moc zajímavostí taky neřekl, ale doufám, že jste si aspoň užili muziku. Za 14 dní, až tady budeme v plné síle s Petrem, tak určitě těch informací bude mnohem víc. Určitě si myslím, že Petr nám řekne, jak si užil festival v Telči. Tak jo, pokud se vám zdá, že za mnou slyšíte operního zpěváka, tak se vám to nezdá, opravdu tam zpívá. Užijte si zbytek nedělního večera, pokud se chystáte na kutě, tak dobrou noc, mějte se krásně, čau.
0: Dej analogu bye, Fresh jede i na DAB+, a v celém Česku.

0: Detektor 3. Vítej.
1: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali zamříž jak hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

neseděle, ty vole, možná teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Fresh night.

0: cool na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Took out.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: king size bed, bele víno, čtyři čereště na to, babič, v kľude.
1: Já jsem první, co přichází a poslední, co tu zůstává.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

nejlepší old school, který znáš.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě pechít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čeká teď před klubem jak poslední šlapka.
0: V ulicích, kde střílel Skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarády,

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu víc pět.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Letní rande. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.